0: král, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
1: Jemná, ty vole.
0: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
1: Proč tam nebyl, ty vole?
0: No jasně, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
1: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
0: Cože?
2: Jsi měl

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stary těžko, ale nahoře je to fakt simple. Má

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Včera jsem objevil soutěž v Estonsku o nejlepší prase. A zajímalo mě to tak, že jsem si říkal, že bychom mohli zkusit, jestli by taková soutěž mohla fungovat i u nás.
2: No a mohla. Stačí najít ten správný prostor.
1: Toho správného sponzora.
2: A můžeme to celý spustit.
1: Protože slyšet to, to byl fakt zážitek.
2: A vidět to, jak se u toho tváříte, jak u toho vypadáte, by byl zážitek mnohem větší.
1: Ovšem prase, který by se zasloužilo první místo.
2: Je prase, který odvážný, je prase, který se nebojí víc pravdou ven.
3: Máte tam spoustu krásných prasat, ale nejhorší snad v lese potkat teplý prase, jakože kvík, čuj.
2: Takže si hoďte bokem na tuhletu queer hymnu. No a zítra ráno se budem těšit, že dom dorazí s nějakým dalším bizarním nápadem.
1: Mám?
2: Quick!

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden míň. Každý den je voden míň. Každý den je voden míň.

0: 5 hodin 59 minut, máme tady středu, 6. květen, svátek dneska slaví Radoslav, tak přeju všechno nejkrásnější. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý středeční ráno.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Co je na této středě naprosto perfektní, je, že do práce se jde už jenom zítra, potom nás čekají 3 dny volna, aspoň teda pravděpodobně většinu z vás. Koho teda 3 dny volna nečekají, bude muset v pátek a v sobotu a v neděli makat, tak good luck, protože na to se asi nic moc jiného říct nedá, prostě každý by měl mít volno ve chvíli, kdy mají volno všichni, ale vím, že u některých profesí to prostě nejde. Každopádně my se jdeme podívat na to, co se dělo, nebo jdeme se podívat na to, co tady budeme v následující hodince probírat. Řekneme si o jedné české tradici a taky následný fuck up, který se teďka poved jednomu týpkovi. Ve světě se potom dějou taky samozřejmě dobrý věci, takže nakoukneme do Wisconsinu, kde se stala naprosto jako, musím říct, úžasná záležitost. No a řeknu ti taky, co chystá Netflix na příští rok, protože Netflix vrací na svět jednu legendu, na kterou musím říct, že se teda jako hodně, ale hodně těším. No a potom klasika Celebrity Voice Lab, poznávačka i hádanky, tady samozřejmě mezi 6 a 7 ráno na tebe budou čekat. Když se k tomu ale dostaneme, tak si taky řekneme, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být polojasno, teploty kolem 13 stupňů Celsia. Je to takový trošičku studenější, protože včera večer pršelo, takže konečně tam není úplně jako takový to vypralo, takový to dusno, je tam jako čerstvý vzduch, takže je to vlastně jako poměrně příjemný takhle na ráno. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by dál mělo být polojasno, ale teploty o něco chladnější než včera. Konkrétně bychom se měli dostat k nějaký 20. Tady je Radio Spin a Dom.
4: Radio Spin.
5: Hey, what's up? This is Jay-Z.
6: Yo, this is Kanye West.
7: And we are JLS.
8: And you're listening to Spin.
9: Hey, we're Maroon 5.
10: It's your boy Neo.
11: Yo, check this out, yo. This is P. Diddy.
12: Yo, what's up? This is Usher.
13: Yo, this is Wiley.
14: How you doing? We're the script. And you're listening to Spin.
4: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Radio Spin. Vienna.
15: Peknú stredu. Vince Staples sa po pauze vracia a rovno bez filtra. Novinka Blackberry Marmalade je temná, chladná a ide priamo na vec. Žiadne prikrášľovanie, skôr presný pohľad na realitu. Rasizmus, systém, každodenné momenty, ktoré sa nepočúvajú úplne pohodlne. Toto je skrátka track, ktorý ťa má prinútiť na chvíľu spomaliť a počúvať. To by ani nebolo ono, keby som ťa nepozvala aj na brnenský Majáles. Bez toho to nejde. Tak jak všade, tak aj tu. Kalín, Ben Kristova, Kasanova Bulhár, Kontrafakt a mnohí ďalší, ktorých si nenechaj újsť od piatku na brněnskom výstavišti. Karlovarsko je späť na volejbalovom tróne. V rozhodujúcom piatom finále doma prešlo cez Lvi Praha jasne 3-0 a získalo už 4. titul v histórii. Po 4 rokoch sa tak vo Varoch opäť oslavuje zlato a Praha si tentokrát z palubovky odniesla skôr levý smútok než levý reu. Ja ti prajem ešte krásny stredočnejší deň a be in s Rádiom Spin.
0: 6 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: tebe blázen.
1: A ještě jednou ti přeju krásný dobrý ráno, máme 6 hodin a 8 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin s tebou i dál domno a my se společně pro tuhle tu chvíli jdeme podívat na pár novinek. Jestli bydlíš na vesnici, tak asi znáš tradici, kdy se staví a krade majka. No a jeden šikula takhle v jižních Čechách se to snažil udělat samozřejmě tajně, jak jinak, že jo, jinak to ani nejde, ale úplně se mu to nepovedlo, protože mu majka spadla na elektrický dráty, takže vyhodil půlku vesnice. Sice se mu povedlo s tím zdrhnout, ale hledají ho za to teďka švestky a víte co? Já si říkám, nechte ho bejt. Já se po to klidně podepíšu. Teď je to tradice a nehody se prostě ve finále stávají. Ve Wisconsinu se dějou dobrý věci. Respektive jedna dobrá věc, protože tam záchranná organizace z výzkumných laborek odkoupila 1500 beaglů, což je vlastně jako docela dost psů, co si budeme povídat. Každopádně ty beagle z té laborky převezly do bezpečí a obyvatelům dali možnosti adoptovat. Za mě obrovský big up a rozhodně bych chtěl víc takových organizací a víc takových záchran. Netflix chystá dávku nostalgie a maká na novém filmu od Narnie, aby ta série prostě jako byla kompletní, že jo. Čtvrtý film Čarodějův učenec bude mít ale krapety delay, protože měl dorazit do kin už letos, nakonec se ale šoupe na únor příštího roku, což vlastně ve finále je poměrně za chvilku, takže jako jo, ještě se na to počkáme, ale samozřejmě příští únor ho můžeš vidět v kině, dorazí potom taky na Netflix a to příští duben. Já jsem zvědavej, jestli se dostane i na někoho z původního obsazení, jako samozřejmě je to už nějaký pátek, ty herci už budou odrostlí, ale furt si říkám, že bez nich by to prostě nebylo úplně ono. A naopak by to mohlo být třeba taky jako pro někoho ještě lepší, někdo ty herce třeba úplně nemusel, ale já si myslím, že prostě jako aby to zahrálo na tu pořádnou dávku nostalgie, tak by se tam někdo z nich objevit měl, ale dozvíme se v únoru. Spinderella cut it up one time.

0: Právě máme za sebou na rádiu Spin, máme 6 hodin a 12 minut, no a to bývá čas na to začít s poznávačkou. V poznávačce pravidelně hádáš různý filmy, seriály, hry, nebo třeba taky různý rapový kapely, skupiny a tak dál. Podle toho, co já si zrovna usmyslím, že by se tady dalo podle audia v rádiu hádat. Dneska tady budeš hádat jeden seriál, který se vysílal od roku 2011 do roku 2019. Za sebe musím říct, že je to jako hodně úspěšný seriál. Je to velice úspěšná a známá věc. Mně to teda osobně nic moc úplně neřeklo, já jsem na to koukal tak jako koutkem oka, protože mě to úplně jako nechytlo, není to úplně můj šálek kávy, ale věřím tomu, že tady na rádiu Spin se najde někdo, kdo byl třeba fanouškem tohoto seriálu, kdo se na to rád kouká někdy znova. Mám tady z něj několik ukázek, tak pojďme si teďka jednu z nich pustit.
1: Chceš se doznat ke svým zločinům?
2: Ano, má paní. Chci se doznat.
1: Cel je vždycky zlomí. Mluv skřete. Setkej se s Bohy jako čestný muž.
0: Jestli tě podle ukázky napadá, co by to mohlo být za velkolepý seriál, tak určitě můžeš už tuhleto chvíli posílat svoje tipy. Buď to na číslo 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli tě zatím ale nic nenapadá, tak určitě vydrž pár minut, protože zhruba tak za 3,5 minutky si tady spolu dáme další ukázku, no a můžu ti prozradit taky nějakou tu nápovědu k tomu.
3: Je to hudba z ulice pro lidi z ulice.

0: Na Radio Spin pokračujeme ve dnešní poznávačce, ve který dneska hádáte jeden velice úspěšný seriál, který se vysílal od roku 2011 do roku 2019. No a hádáte ho podle ukázek, který tady pro vás mám. Takže dali jsme si pár minut zpátky první, pojďme si ji připomenout.
1: Chceš se doznat ke svým zločinům?
2: Ano, má paní. Chci se doznat.
1: Cel je vždycky zlomí. Mluv skřete. Setkej se s Bohy jako čestný muž.
0: Já si chápu, že to není úplně jako novodobější záležitost, že to je zasazený někde, jako do, nebo asi jako fiktivně zasazený do nějakého jako středověku, dá se říct, ale ne úplně jako středověku, samozřejmě slyšíš tam jako skřete, Bohy a tak, takže asi to bude nějaká jako fantasy věc, takže jdeme si pustit ukázku číslo 2.
3: Znám jeden příběh o vráně.
4: Nesnáším tvé příběhy.
3: Znám i příběh o chlapci, co nesnášel příběhy. Povím ti o siru Duncanu Vysokém. To býval přece tvůj oblíbený.
4: Nebyl to můj oblíbený.
0: No a jestli ti nic nenapadá podle ukázek, tak ti můžu taky připomenout k tomuhletomu seriálu, nebo říct tomuhletomu seriálu, že je tam spoustu postav. Spoustu postav, člověk, který to vidí prostě jako po prvý v životě, tak se v tom od začátku prostě jako tak trošičku ztrácí. Takže musíš to vidět aspoň jako dvakrát, třikrát, aby si se v tom tak nějak jako zorientoval. Dále tam spoustu rodů, přičemž některých, nebo respektive některý z nich se jmenují třeba Starkové, některý jsou třeba Targaryenové, nebo třeba Lannisterové. No a samozřejmě těch rodů je tam spoustu a je to prostě takový jako hodně zamotaný. Samozřejmě můžu taky říct, že je tam legendární 8. série, která nesklidila úplně jako nadšení fanoušků tohoto seriálu. A tím už jako prozrazuju fakt hodně, takže jestli ti napadá, co by to mohlo být za seriál, tak můžeš dávat vědět buď to na 210 32 33 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a mezi tím se nech pozvat na hudební víkend, který tě čeká od pátku do neděle.
5: Jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let. A za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

0: Bobou Lehoulinky Čiríček s Bobem Marlem, během kterýho jste přemýšleli nad tím, který seriál tady dneska v Poznávačce na Rádio Spin hádáte, a teda musím říct, že jste se do toho docela opřeli, protože těch typů přišlo docela dost. Každopádně musím tady připomenout ukázky, které jsme se tady pouštěli, tak jdeme na ně.
1: Chceš se doznat ke svým zločinům?
2: Ano, má paní. Chci se doznat.
1: Cel je vždycky zlomí. Mluv skřete. Setkej se s Bohy jako čestný muž.
0: Tady jsme asi tak jako všichni pochopili, že půjde o nějaký seriál, který je zasazený do nějakého jako fantasy světa, tak jdeme si pustit taky ukázku číslo 2.
3: Znám jeden příběh o vráně.
4: Nesnáším tvé příběhy.
3: Znám i příběh o chlapci, co nesnášel příběhy. Povím ti o Siru Duncanu Vysokém. To býval přece tvůj oblíbený.
4: Nebyl to můj oblíbený.
0: No a já jsem k tomu napovídal mimo ukázky taky to, že je to věc, kterou vlastně jako má jako toho cílovka jako hodně ráda. Vysílalo se to od roku 2011 do roku 2019. Je tam spoustu postav, spoustu rodů, takže člověk, který do toho není nějak jako zainteresovaný a vidí prostě, já nevím, tam nějaký díl z páté série, třeba čtvrtý, úplně na random, tak to absolutně jako nemůže pochopit, protože těch postav a rodů je tam opravdu spousta. Mezi rodama se tam objevují třeba Starkové nebo třeba Targaryenové. No a podle toho vy jste tady na Rádio Spin hádali, o který seriál by teda mohlo jít. Tak jdeme si pustit Matouše, co typoval.
5: Typuju, není to Hra o trůny.
0: Hra o trůny, to tady typoval taky Jirka.
6: No, já si teda myslel, ale nechci si tady jistý, jestli jsou to Hry o trůny nebo Hra o trůny. Nebo...
0: Další, kdo typoval Hru o trůny, tak byl třeba taky Štrudl.
7: Čau, hele, prosím tě, tak to budou Hry o trůny. Díky, mějte se, čau.
0: Lucka.
8: To je přeci Game of Thrones. Čau, Lucka.
0: No a nebo třeba taky Kanfous.
9: Dobré ráno, tak díky nápovědám s těma rodama, tak to bude asi Hra o trůny. Já jsem to teda nikdy neviděl, jak mě to nechytlo. Koukal jsem na první díl, jo, a přišla mě to strašná nuda. Měj se hezky, ale...
0: Taky se mě hezky, Kanfousy. No a můžu říct úplně na rovinu, že jsou to Hry o trůny, nebo je to Hra o trůny. Já teda musím říct, že to mám dost podobně jako Kanfous, mě to teda úplně nechytlo, ačkoliv jsem to teda jako dokoukal celý, protože Božka jednou přišla a říká, hele, já bych si dala znova Hru o trůny, říkám, no to tam pus prostě, víš co, a to. A teda musím říct, že ačkoliv je to vibem, mi to připomíná Hobita a Bána prstenů, tak oproti tomu mě to zase tak moc úplně nechytlo. A vlastně ve finále, když jsem to dokoukal, tak jsem se na ní obrátil, říkám, hele, nechápu, na co si všichni u té 8. série stěžovali, protože jsem absolutně nepochopil, že už jsme jako dokoukali 8. sérii a nepřišlo mi tam nic špatně. Každopádně, jestli tady někdo, kdo je rozhořčený z 8. série, tak asi možná, nevím proč, můžete mi to třeba jako do mobilní apky Rádia Spin vysvětlit, proč vlastně jako ta 8. série je tak špatná. Já jsem upřímně ani nepostřehl to, že by se to na tu 8. sérii prostě jako překlopilo.

prášek, já bych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 45.

6 hodin 28 minut, pokračujeme ve Spin ránu, máme 6. květen, na středu, svátek má Radoslav, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a já tady mám zprávu pro spinnery a spinnerky, který jsou možná tak jako trošičku jako ze starší generace, protože se tady teďka budeme chvilku bavit o seriálu, který vyšel v nějakých 90. letech a vznikla z toho vlastně naprostá legenda, který si myslím, že se někdo vrátí rád do teďka. Každopádně myslím si, že i třeba jako mladší spinneři občas telce postřehli tuhle tu znělku. Já si myslím, že všichni jsme asi poznali, nebo jste asi poznali legendární znělku z Pobřežní hlídky, u který teda musím říct, že ve chvíli, kdy vidíš úvodní znělku nebo úvodní titulky v televizi, tak prostě jako dítě většinou, když to jako najdeš, tak na to prostě jako koukáš, říkáš si wow, co to je, teď prostě jako kluk vidíš Pamelu Anderson, prostě hlava ti jede nahoru, dolů, holky zase, když vidějí Davida Hasselhoffa, tak jsou prostě jako, že wow, kdo to je, prostě jako, jo, ty vzpomínky tam jsou, jo, možná jako někdo i z té mladší generace prostě jako pochopil, že jde o legendu a že to nebude úplně jako seriál, který by se vysílal jen tak. Každopádně, co tě možná překvapí, je to, že se plánoval takový jako reboot tohletoho seriálu, že by se možná Pobřežní hlídka vrátila, ale Pamela Anderson, což je vlastně herečka, která byla vlastně jako naprosto ikonická v tomhle seriálu, co si budem povídat, byl to prostě takový jako mokrej sen každého kluka, kdo ji v tom seriálu viděl, tak odmítla návrat do tohletoho rebootu, takže pravděpodobně Pobřežní hlídka zůstane v našich hlavách taková, jaká byla a vlastně jako co si budem asi díky bohu za to, protože vidět ty herce asi po 30 letech lítat na pláži by asi nebylo zas tak úplně jako příjemný.

0: Hezký dobrý ráno, máme 6 hodin a 34 minut, ty nám posloucháš Rádio Spin s tebou i dál dom. Připomínám, dneska je středa, 6. květen, no a my se jdeme podívat na to, jak ten 6. květen bude vypadat venku. Co se týče aktuálního počasí, počítej s tím, že po celé České republice by mělo být spíš polojasno, než zataženo, nějaký ty přehánky se teda objevovaly přes noc nebo přehánky. Ono to byly spíš teda jako průtrže, dá se říct se jako spíš po celé republice. V Praze to nebylo úplně nic moc, ale co jsem tak slyšel dneska ráno od Jirky, tak říkal, že po republice to nebylo úplně jako nejlepší, každopádně aktuálně už by nikde podle mapy tady v počasí pršet nemělo, mělo by být polojasno, teploty kolem 12-13 stupňů Celsia. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by se to mělo nějakým způsobem udržet. Nějaký lehký deště tady jsou, konkrétně třeba v Plzni nebo ve Znojmě, ale zas tak úplně převratný to asi pravděpodobně nebude. Teploty by každopádně měly být dneska kolem 20 stupňů Celsia, takže malinko chladnějíc než včera, ale zase na druhou stranu, kdo nemá rád úplně jako teplo a dusno, tak si myslím, že dneska se úplně může v klidu nadechnout. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, kde se bourá v Ostravě, a to na D1 přímo, takže tam určitě jezděte opatrně, do toho nevlítnete. Co se jinak dálnic týče pro tuto chvíli, tak to nevypadá úplně nějak jako špatně, žádný zádrhel velký tady úplně nevidím. Co se týče Prahy, tak ani tady to nevypadá zase tak úplně blbě. Pozor si dávej určitě na Štěrbouský spojce a taky v Holešovičkách, tam to poskakuje. No a jeden crash tady Praha hlásí, a to v ulici Duškova. Jinak aktuálně to vypadá docela na pohodičku.
1: Automotospin, tvoje

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ještě jednou ti přeju krásný dobrý ráno, máme 6 hodin a 42 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom. No a my se společně jdeme pro tuhle tu půl hodinku vrhnout na hádanku Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně hádáš podle zamotaného hlasu různý známý osobnosti. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, tak jdeme si pustit jak zní dnešní Celebrity Voice Flip. Co ti můžu prozradit k dnešnímu Celebrity Voice Flipu je, že dneska tady budeš hádat jednu známou českou zpěvačku. Víc ti ale zatím neřeknu, prozradím ti pár detailů, třeba až za pár minut, pokud tady nepřistane žádný správný tip na to, kdo by se tady za tím hlasem mohl skrývat. Takže nechávám to v tuto chvíli na tobě, máš zhruba tak 2,5 minutky na to hádat, kdo se za tímhletím zamoteným hlasem skrývá. No a kdyby to náhodou nevyšlo, tak si počkej na další nápovědy. Ještě jednou ti připomínám, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

Pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojď si ho pro tuhle tu chvíli připomenout. Zatím jsem ti tomuhle tomu hlasu napověděl, že se jedná o českou zpěvačku. Víc jsem ti k ní ale neprozradil, zatím tady mám jeden tip, ještě úplně nevím,

0: jestli je správný nebo není. Každopádně samozřejmě těch typů tady po vás chci víc, takže jdu vám tady k tomuhletomu zamotanému hlasu říct pár dalších nápověd. Dneska tady hládáš zpěvačku, která vystupuje od roku 1993, takže poměrně dlouho. Každopádně důležitý je asi jako její žánr, protože se věnuje hlavně rocku, hard rocku a taky popu. No a co si myslím, že ti velice, ale velice pomůže, je, že je to dcera jednoho legendárního českého zpěváka. Konkrétně je to dcera frontmana kapely Olympic. Nevím, jestli můžu prozrazovat jeho jméno nebo ne, já si myslím, že to už by bylo jako hodně, hodně jednoduchý, takže nechám tě zatím v tomhle. Jestli víš, jak se jmenuje vlastně frontman kapely Olympic, tak si myslím, že máš z poloviny vyhráno. Takže 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin dá mi vědět, jaká zpěvačka je tady za dnešním voice flipem.
1: Nebo mobilní apka

0: 90 minut k tomu úplně přesně s tebou je dál domno a my se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojď si ho pro tuto chvíli úplně naposledy připomenout. Já jsem ti tomuhle tomu hlasu napověděl pár věcí, a sice to, že dneska jste tady hádali jednu českou zpěvačku, která je naprosto perfektní, tvrdá rockerka, občas taky popová zpěvačka. Znát ji můžeš třeba i z muzikálu, ale znát ji můžeš třeba taky jako dceru frontmana kapely Olympic. Víc už jsem ti neprozradil, ty už pravděpodobně v tuto chvíli víš, že frontman kapely Olympic je Petr Janda, víc asi jako není potřeba říkat, je to prostě naprostá legenda, takže asi je logický, kdo to dneska teda na rádiu zpěme v rámci Celebrity Voice Clipu bude. Tak Jirka.
1: Hele, je to Marta Jandová.
0: Marta Jandová poprvé, Petr.
2: Naše Martička Jandová.
0: Marta Jandová podruhé, Roman.
3: Podle těch tvých nápovy to logicky bude Marta Jandová, což je skvělá zpěvačka, ale je poslední řadě ženská, takže krásný den všem a užívejte. Ča.
0: Můžu naprosto souhlasit, Kanfous.
4: Tak ahoj Dome, tak není dneska v Celebrity Voice Clipu Marta Jandová.
0: Marta Jandová po čtvrté a po páté třeba Stehno.
5: Čau, čau, tady Stehno, ale prosím tě, tak to bude určitě Marta Jandová. Děkuju.
0: Na mobilní apce Rádia Spin potom třeba taky Slade, Tomáš, bylo vás tam spoustu a spoustu, takže ano, je to dneska Marta Jandová. No tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Clipu. No a obě hádanky si tady naposled na ten týden dáme zase zítra mezi 6 a 7 ráno. Tady je Rádio Spin na dom.
6: Spin ráno na Rádiu Spin. Roman Jakub

0: Radio Spin doma, samozřejmě taky Spin ráno, touhletou dobou máme 6 hodin a 55 minut. K tomu 6. květen, středa, svátek má Radoslav, takže jestli nějakýho Radoslava znáš, tak mu určitě popřej všechno nejlepší k svátku, ať už po SMS-ce, po Messengeru nebo na Instači. No a my pokračujeme dál, samozřejmě za pár minut za náma dorazí taky Roman, no a máme toho před sebou spoustu. Máme tady spoustu věcí k řešení, samozřejmě potom taky budete hrát o tričko Radia Spin ve hře jeden na jednoho. Máme tady pravdu nebo lež, teda je tenhle ten týden hodně, ale hodně napínavá, takže rozhodně doporučuji vydržet, poslouchat a nebo se třeba i do nějakých těch her zapojit. Než si tomu ale dostaneme, tak se podíváme samozřejmě taky na to, co nás během dneška čeká venku. Aktuální teploty by měly být kolem 13-14 stupňů Celsia, venku polojasno, místama zataženo konkrétně spíš k východu Čech, takže nějaká Plzeň, Příbram, koukám tady třeba taky Cheb, tam by mělo být zataženo. Čím víc jsi na východ, tak tím víc by mělo být polojasno. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že by se místa měly objevit přehánky, jako třeba v Jihlavě, v Táboře nebo třeba taky v Plzni. No ale teploty dneska by se měly držet na nějakých 20 až 23 stupních Celsia. Tady je Radio Spin a dom.
1: Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Radio Spin, desk dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapů v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
5: Plavčíku?
6: Ano, kapitáne.
5: Co to máte za příšerné tetování?
6: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
5: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
6: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
5: Přes Instagram, napiš tam.

0: Hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, 7 hodin 7 minut, 6. květen, svátek má Radoslav, takže pokud se jmenujete Radoslavové, nebo Slávkové, nebo Radci, nebo já nevím, jak, co z toho ještě může vzniknout, tak vám přejeme hezký sváteční den. Byť jsme včera říkali, že se dneska ochladí, tak je tam pořád docela jako příjemně.
1: Je to docela dobrý, vlastně tady, jako docela i dobrý vzduch.
0: No, jo, tak ono v noci pršelo, no, to se hrozně dobře usínalo.
1: To profiltrovaný.
0: Jako skvělý. Jsem šel spát okolo 23.15, protože každý den chodím spát okolo 23.15, jak nějaký malý dítě. A vlastně jsem si říkal, jak je to skvělý, že prostě venku prší, tak se krásně dejká.
1: Já jsem si taky nechal otevřenou ventilačku v noci.
0: Já jsem si tohle koupil tričko a to tričko má na vzadu nápis, jdu na pláž, vyřešíme to pak, jo. A protože se mi líbilo a protože jsem měl jen jedno, tak jsem se objednal další tři, abych vlastně...
1: Nemohl chodit celý týden.
0: Jo, a nevypadal jsem jako prostě prase.
1: No, Roman měm chodí jenom v pondělí, jsem chtěl říct.
0: Ne, dneska je středa, mám ho zase.
1: Máš
0: ho
1: zase?
0: Jo, jo. A tuhle jsem šel prostě stromovkou a šel jsem tam za kamarádkou prostě a tak dál. A myslel jsem si, jaký jsem prostě jako strašně jako cool, ještě s těma blondětýma vlasama a tak dál. A za mnou šli nějaký vejrostci prostě. A vlastně to bylo strašně jako vtipný, jak ty dva kluci prostě říkali. Hej, ty vole, tak ten bude, to bude asi hodně v pohodě, týpek, ty vole, jdu na pláž, vyřešíme to pak, ty vole, tak ten bude hodně v čilu, tady tohle ten kluk. A teď jsem si říkal, tak Romane, ty jsi fakt jako prostě trapnej idiot, tak to jsem si říkal, že to vlastně musím jako někdy říct, protože mi to vlastně hrozně mi to jako rozesmálo, že někdy se člověk jako cítí dobře a pak za ním jdou nějaký dva pubertáci a úplně tě prostě sejmou, možná vlastně právě. Tak, máme tady jedno zásadní téma, který bych chtěl říct. Jo. Včera mi Dominik nenápadně poslal jeden příspěvek. Já jsem v tom na začátku vlastně vůbec neviděl nic, ale v noci se mi to nějak jako usadilo prostě v hlavě. A v tom článku bylo, a teď poslouchejte dobře, jo, že týpek ve středních Čechách vyhrál ve sportce 187 milionů a že to tají před kamarádama. Tak mu píšu, co bys dělal ty? A teď si dávajte pozor, co odpoví. No, co bys řekl?
1: No, už bych nepřišel do práce,
0: nepřišel
1: samozřejmě.
0: Přišel bych do práce,
1: proč,
0: samozřejmě.
1: Když bych měl 180 tak. míčů v kapse.
0: Tak, všimněte si, jo. A teďka pozorujte tu souvislost. Kdy proběhla výhra Dominiku?
1: Minulý týden.
0: Kdy Dominik nepřišel do práce? No.
1: Minulý týden.
0: Tak, odkud pocházíš?
1: Z Lipčic.
0: Ne? Z Lipčic. Kde jsou Lipčice?
1: Ve
0: středočeském kraji. Tak. A jo, máme to.
1: Roman detektiv, ty.
0: Tak. A teď si ještě všimněte jedné věci. Dominik, který donedávna vlastně tady splácel, já nevím, Fabi nebo Felici, nebo co to splácel? Fabi.
1: Fabinku, no.
0: Tak, Fabinku, přesně.
1: Trojkovou, ale jo, ne,
0: tak
1: ne jako tu.
0: Včera mimo Etera, vlastně možná i v Eteru to proběhlo, a proč ty si, Romane, nekoupíš Eniaka, já si budu kupovat elektrický auto. A tak jsem dneska do rána blbě spal, že jsem si říkal, do háje, podle mě to je Dominik, kdo těch 187 míčů prostě vyhrál.
1: No, jako jdeš na to dobře.
0: No, jako podle mě.
1: Jdeš na to jako dobře.
0: Já skoro, kdybych vzal všechny tyhle ty prostě indicie, tak nám to tady prostě všechno zazelená. Jo? Lipčice, středočeský kraj. Minulý týden jsi nebyl v práci, sedí prostě. Najednou tady zvažuje, že budeš kupovat Eniaka.
1: A tak zase na druhou stranu, že bych utratil 180 míčů jenom za týden.
0: Já si nemyslím, že jsi nutně utratil. Ty jenom říkáš, že jen prostě nemáš. Vzal jsi na sebe tu nejhorší mikinu, abys vypadal jak ten největší chudák.
1: Jako je fakt, že ty nejbohatší lidi vypadají nejotřesnějc.
0: Takže prosím vás pěkně, mobilní aplikace Rádia Spin a pojďte nám říct, jestli si myslíte, že Dominik je ten, kdo má doma těch 187 míčů.
1: A tady bude zástup spinnerů teďka před

0: Neměj strach, Dominiku. Tak, 7 hodin, 13 minut, tady jsi v bezpečném prostředí.
1: Jistě.
0: Tady se ti nic nestane. Přejeme hezky, dobrý ráno, 6. květen, svátek má Radoslav. Dnešní odpolední maxima se dostanou přes 20. Koukal jsem na předpověď počasí, byť nám slibovali další déšť a další vlnu deště, tak minimálně do 9 večer by pršet nemělo. A pokud bude pršet, tak bude pršet na západě a na severu, ve zbytku země by to mělo být relativně vlastně v pohodě. Takže nás čeká další jarně letní den. Pojďme se vrátit k tomu tématu, tak ještě jednou prosím vás pěkně připomenu, co se stalo minulý týden a moje obyčejná sprostá česká duše bude rekapitulovat a tak trochu závidět. Ve středních Čechách vyhrál týpek 187 míčů, tak neřekl to vůbec nikomu. Dominik říkal, že kdyby vyhrál 187 míčů, že by si vzal dovolenou, měl dovolenou, tak, že by to neřekl nikomu, nikomu to neřekl, jo. Začal tady prostě automaticky prostě rozhazovat a tak si prostě kup to Eniaka, to je prostě, to je normální elektrický auto, jasně Dominiku, všichni můžeme z kapsy vytáhnout prostě 2 miliony korun, takže začal víst tady tyhle ty prostě hlubokomyslný keci o tom, až ten odedávna jezdil tramvají a fábí, dneska už prostě jezdí na pána prostě Eniakem, to jsou prostě zvláštní věci, které se dějou.
1: Prostě, to by měli dát jinou práci než moderátora, to by měl být v kriminálce.
0: Možná jo, taky, takže pokud hledáte detektiva, milá policie České republiky, ozvěte se. Tak, no a já tady mám samozřejmě několik zpráv, takže pojďme za Pajkem.
2: Tak za prvý to Dominik určitě nebyl. Za druhý by ho Božka zabila, kdyby zjistila, že sází na hazard. A za třetí, jestli to seš ty, Domčo, nemáš 500 do pátku.
0: Tak já bych se vrátil jenom k této věci.
2: A za třetí.
0: Počkej, to není ono, tady by to bylo, počkej.
2: Za druhý by ho Božka zabila, kdyby zjistila, že sází na hazard.
0: No tak to v žádném případě, protože oni sázejí oba dva.
1: Ale je to špatně samozřejmě.
0: Ale je to špatně s tím samozřejmě, ale s tím rozdílem, že kdyby vyhrál only Dominik, tak Dominik to neřekne prostě ani Božce a bude před ní dál dělat toho chudáka v tý hnědý mikině. Tak.
1: No, to se musí žít ale s radostí schovat na záchod.
0: No právě. Tak, ale já tady mám další příspěvek.
3: Ahoj Romane a hlavně Dominiku, tak jestli to je pravda, tak už vím, kde bydlíš. Já se na to nepočkám před studiem. Já si počkám, až odemkneš dveře a vniknu tam s tebou do toho bytu, všechno ti seberu a pak budeš mít holej zadek, jak všichni ostatní. Já ti dám, že to budeš škudlit před ostatníma. A Romane, s tebou se podělím za to, že jsi to takhle krásně provařil. Ahoj.
0: No tak čau, Michale, moc děkuju. To je,
1: vidíš, jakou máš kliku.
0: Jak Roman prostě k mnou přišel, akorát Michale. A do práce nepřijdu já, ty vole. Hele, Michale, ještě jedna technická věc. Z toho, co Dominik říká, tak on by to neřekl doma samozřejmě. To znamená, že oni mají normálně dvoupokojový byt zatím ještě, ale ty prachy určitě nebude mít doma.
1: To je asi pravda, no.
0: No, takže tam bude chtít, aby si na něj počkal třeba před Airbankou nebo někde před nějakou jinou institucí a tak dál. Tak
1: to je fakt, jako je fakt, že nemám doma ani kreditky, takže nemá smysl se ti tam ani vloupávat.
0: Na druhou stranu
1: v digitální době.
0: Tak, 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, pojďte nám říct, jestli si myslíte, že Dominik vyhrál nebo nevyhrál. Já se zatím v tuhleto chvíli kloním k variantě, že prostě vyhrál, protože Dominik, který sem vždycky chodí s takovou jako divně roztřepenou náladou, nadává na celý svět, je už druhý den v pohodě a to mi prostě nepřijde v pohodě.

0: Hezký dobrý ráno všem, tady je Radio Spin, Roman a taky Dominik. Pojďme za Petrem, protože i Petr se snaží rozklíčovat, jestli Dominik je tím, kdo vyhrál v těch středních Čechách 187 milionů.
1: Já si myslím, že Dom nevyhrál, protože kdyby vyhrál, tak si nezvedne ani telefon, to by si jenom volal a volaný účastník není dostupný. Já si myslím, že ten už by se v té práci neokázal, Romane, takže buď v klidu. Má stejnou holou řiť, jako my všichni ostatní. Já mu dám miliony.
0: Hele, nevím, já si právě myslím, že zase Dominik je trošku jako progresivnější v tom, že prostě ve chvíli, kdy se prostě provaří, že někdo vyhrál 187 míčů a že ten někdo řekne, já bych to jakoby nikomu neřekl, tak si myslím, že prostě on by vlastně jako týden si dal volníčko, bude to maskovat za cokoliv, ale mě se nechce, já jsem unavený, taky si zasloužím ty 4 dny a na to skočím prostě jak nějaká prvnička prostě, jo. A dám mu ty volný 4 dny a on pak prostě přijede a dělá jakože nic, protože už si na tu situaci prostě celou zvyknul, už si na ní prostě přizpůsobil a jak říkám, tady se prostě změnil takový vnitřní vibe v tom studiu. Vy tomu nemůžete prostě jakoby věřit, ale mám pocit, že tady prostě...
2: Takový veselější člověk najednou, no.
0: Stalo se tady něco jiného, no, něco, co jsme nečekali. Tak, no, Davide.
3: Čus, tady David, ale já si určitě nemyslím, že to vyhrál, protože... Kdybych to třeba vyhrál já, tak ukážu v práci fakáčka hned druhý den a nikdo už by mě tam neviděl. A Romane, ty pokud vím, tak si zatím fakáčka od Dominika neviděl, takže tak, no, díky, tak čau.
0: Některé věci já nemůžu říkat do éteru, že jo, to prostě taky nejde. Nevíte, co jsem tady viděl nebo neviděl. Každopádně by mě teda zajímalo, můžete samozřejmě typovat, jestli Dominik vyhrál nebo nevyhrál, to je docela jako samozřejmě pořád úkol, ale víš, co by mě zajímalo, jestli by ti to spinneři přáli?
2: Já si myslím, že určitě.
0: Jasně, a proto řekl Petr, má stejně holou řiť jako my všichni. Takže prosím vás pěkně. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. A teďka zkuste Dominikovi říct, jestli byste mu ty prachy přáli. Těch otázek dneska na to téma tady bude samozřejmě víc a víc, takže teď mi pojďte říct, jestli byste mu ty peníze přáli. Tak zvedneme někoho, kdo nám volá teď. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Petr.
0: Já, Petr, tak Petře.
1: Romane, prosím tě, já k tomu ještě musím mít něco říct. Já závistivej nejsem, já ne, ale jestli ty prachy vyhrál, tak k tomu jenom řeknu, ty parchante. Mějte kusy.
0: Čau, hezky, čau, dobrý ráno.
2: Tady máš kilo.
0: Takže helejte se, Petr to odstartoval, takže přáli byste Dominikovi těch 187 milionů, ano nebo ne? 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Pojďme manifestovat.
0: Dobře, ještě jednou, pojďme. Tak kdo tam?
4: Čus, tady David ještě jednou. Prosím tě, já bych mu to určitě nepřál, protože za prvé bych to chtěl vyhrát já, to je jasný, a za druhé, kdo by pak s tebou moderoval ráno, to by nešlo, kdyby tam byl sám.
0: Super, a to je důvod. Tak jo, díky moc, Davide, krásný dobrý tak ráno. Čau, ahoj.
5: Čavo.

0: Kaktus.
1: Hezký dobrý ráno, Roman a taky Dominik, posloucháte Radio Spin, 7:25 minut. A tématem dnešního rána, všimněte si, že jsme ani zprávy nestačili říct, nic jsme neřekli, protože tady opravdu jako úplně se dá vzduch krájet, protože řešíme téma s velkým T, dokonce i s velkým E, s velkým M a s velkým A na konci. Jestli Dominik je ten, kdo prostě vyhrál těch 187 míčů nebo ne, protože jak jsme včera četli na CNN Prima News na storíčku, prostě tak ten týpek řekl, že to nikomu neřekne, že by si vzal dovolenou, že by prostě nešel do práce a je navíc ze středočeského kraje. Takže to všechno, když si spojíte, tak se odehrálo minulý týden, prostě úplně na pohodu, na pána.
2: Tyba,
1: a možná
2: definice Dominika.
1: Definice Dominika. Hmm. Tak já tady mám pro tebe ještě nachystaný jeden příběh.
3: Hezké ráno, chlapci, tady zase Roman. No tak Romane, já si myslím, že Dominik určitě vyhrá, protože ten týden volná, on to nějak, že jsi to říkal, že potřebuje řešit rodinnou situaci, no tak co je za důležitější jako rodinná situace, než se dobře poradit a rozmyslet, co s prachama. Takže myslím, že zvolili strategii, no tak každopádně Dome, prosím tě, já jsem původně z Kralup, tak my jsme mohli držet nějak proti těm pražákům a pošli nějaký rybičky, jo? Tak jo, čau, kluci.
1: No já, jako Romane, na mě to taky celý působí prostě tak, že prostě víme, kam ty prachy prostě šly, kam ty prachy cinkly. No.
2: Každopádně já jsem si říkal, že by se mi docela líbilo i bydlet v Kralupech, je tam jako docela, jako
1: na jednu. Kluk z paneláku.
2: Tam docela jako příjemně, tam jako spoustu obchodů, dá se tam žít jako hezky, strávil jsem tam poměrně velký kus dětství, takže
1: kdyby si schránil...
2: A jako až na kaučuk, jo.
1: Mně přijde takový jako skoro ošklivý město, bych řekl. Ale to nevadí.
2: Záleží
1: to,
2: na tom, kde seš.
1: Ne, ale prosím vás pěkně, ještě předtím nešel na tu dovolenou, říká, no já nevím, jestli si ten byt budeme moc dovolit, prostě něco. A teď dneska najednou, to je jak s tím Eniakem včera. Já bych si dokázal představit domek v Kralupech. Dobře, tak jo, tak Pajky, no, pojď za náma.
4: Vedle Romana tak poslal jsem ti na Instagram QR-ko, když pošleš tu 500, tak já ti to přeju, jinak ti to nepřeju.
1: OK, takže stále hledáme odpověď na otázku, jestli je nebo není Dominik tím výhercem, kdo má doma těch 187 míčů. Ale mě napadla ještě jedna věc, kde možná zkusíme prostě poznat, jak se věci jako mají. Zkuste si o Dominikovi říct třeba o 50 míčů, jo? A zkuste nějakým způsobem prostě proargumentovat, proč by vám je měl dát, protože když má někdo 187, tak prostě 180 minus 50, to je 137, tomu furt ještě zbývá vlastně docela jakoby hodně. Tak schválně, komu a za co by těch 50 míčů dal? Schválně.
2: Až takhle budeme pokoušet mojí dobrotu, jo?
1: No, budeme, jsem na to právě zvědavý. Takže 210, 32, 30, 30, kromě toho, že hádáme, nevíme ani, jestli si to dneska rozvíme, jo, jestli ty prachy má nebo nemá, ale takže jestli ty prachy jsou jeho, tak taky pátráme o tom, za co by vám Dominik těch 50 milionů měl dát z těch 187. Tak to jsem zvědavý, jaký žádosti nám budou přistávat na stole a jestli bude říkat zamítnuto nebo povoleno.
2: A to by ho dám jenom, když bude štít toho nějaká.
1: Tak počkej, jako jestli... Ale to bych si vzal. DJ Rich, it's called Wanna Chill.

0: Hezky dobrý ráno, 7 hodin 32 minut. Minulý týden ve středních Čechách nějaký týpek vyhrál 187 milionů a my pátráme potom, jestli to náhodou, čistě hypoteticky, prostě není dom. Příspěvek tady má samozřejmě i Štamga Struda.
1: Dobré ráno, Spinner. Hele, já si myslím, že u doma to vůbec bych ani neskoušel mu říct o tolik peněz, když on by to neřekl ani božce doma. Ale jinak samozřejmě mu přeju tu výhru. Romane, až ti pošle fakturu, tak si můžeš nechat vlastně, víš?
2: Nemusím chtěl říct, že díky, ale nevím teďka.
0: Nemusím nic proplácet, to je pravda, tak jdeme se podívat.
2: Tak ona korunka ke korunce.
0: Jako. No právě, tak jdeme za Majkem.
3: Čau, Romčo, ale já bych ti to i přál. Při nějaký pořádný barák na Loubečku, Romanový prkula, těho zprávka lupa, je to, co tam dá za tím. Ale já tam to dětství prožil taky. Na bazénu, ty vole, nejvíc. A když ti to přeju, nechtěl bys mi něco poslat, ti pošlu čistou účtu. Když mi tady u toho moře jsme jaký chudý, vole, a na tu pláž taky potřebuji nějaký pantofle.
0: A kolik bys potřeboval, bráško?
2: Tak pantofle, no. 300, tak pojď, pošli QR kód, tak
0: pošli nám vojsovku, kolik bys potřeboval. 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Hele, já ti říkám, podle mě to semínko té pochybnosti je nejenom ve mně. Nejenom ve mně ti říkám. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Je taky super, jak se ti ozývají místní, budoucí místní.
2: To je pravda.
0: Jdeme se pojat do regionu.
2: Sousedí pomalu.
0: Tak jak to jezdí v Kralupech?
2: To jezdí v Kralupech. V Kralupech to jezdí v pohodě, tam je to jako klasika, záleží na tom, že jo. Kolik lidí se vydává dneska do práce, ale když se podívám do Kralup, tak trošičku už to sovačka je akorát jako na cestě na most, jenky to v pohodě. Co se zbytku regionu týče, tak kreželásí Brno v ulici Staňkova a potom taky Ostrava v ulici Rudná, jinak to jezdí v pohodě.
0: Mm-hmm. V Praze je jeden crash, a to na Průmyslový, těsně před Štěrboholama. Další crash pak čekejte na Plzeňský, další crash je pak u Strahovského kláštera a bourá se i v Bubenickém tunelu, takže tam taky pozor. A ještě jeden crash je v Argentinský. Jinak poměrně hodně kolon, ale dá se to zvládnout a přežít, bývá to i horší.
4: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
5: Spin Radio.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: Hezky dobrý ráno, myslím, že na čase jako opustit naše dnešní ranní téma, ale ještě pořád tady mám jednu věc, kterou by udělal Petr, kdyby se dozvěděl, že teda Dominik získal ve výhře 187 milionů korun, tak Petr má docela dobrý nápad, ne jak tě o ně připravit, ale jak způsobit to, aby si ty prachy neužil.
1: Dobře.
0: A musím říct, že vlastně díky Petře, hashtag díky Petře,

0: No nebyl.
1: Ty víš, jak vaří Petr?
0: I za cenu toho, že víš, že bys na konci roku už dávno nebyl.
1: Tam se víček vaří Petr.
0: To je mi úplně jedno. Jako ve chvíli, kdyby někdo prozradí strategii, že mě chce zabít, tak bych ho asi nenajímal jako, jako svýho kuchaře. Ale je možné, že už to začali.
1: A ono by mu to stejně nevěděl.
0: Tak helejte se. Udělejte si obrázek sami. Myslím si, že indicí bylo dost. Když si to zrekapitulujeme, ta šance, že vlastně Dominik je čerstvým vlastníkem 187 míčů, tady je, protože prostě je ze středních Čech, tají to, nebyl v práci, nechce to nikomu říct, ani kamarádům, ani prostě Božce a tak dál, a tak dál, a tak dál. No, pojďme se domluvit na tom, že budeme sledovat jeho chování a tak dál.
1: Co si přinese novýho, jak
0: co
1: se bude
0: oblíkat?
1: Novýho,
0: jak se bude oblíkat?
1: Čem přijede do rádia?
0: Čem přijede do rádia? Jo, musíme teďka se dát s tím prostě práci. Každopádně, když už jsme u toho ježdění, tak každý úterý jezdí republikou spin komisař Rep Maty. Ten vždycky nasadne do spinkáry a začne hledat někoho, kdo poslouchá rádio spin a jede ho zkontrolovat. Když ho najde, tak mu dá tričko Tigru a taky spousta Tigrů a Tigry, který ještě nejsou ani v prodeji, a ten člověk, který poslouchá rádio spin, pak má prostě radost. A i včera spin komisař Rep Maty vyjížděl tady ze studia kolem 7:30, pokud si pamatujete, a my tady máme Repo, jak to všechno dopadlo, abyste věděli.
2: Tady spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala. Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá rádio spin?
2: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
3: Gratuluju, vyhrál jsi!
2: Děkuju, to bylo docela překvápko, teda popravdě.
3: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
2: Práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
3: Na jaký Tiger se nejvíc těšíš?
2: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý.
0: Program @radiospin.cz, přihlašte se, příští úterý může být třeba vaše.

0: ráno. Mashup.
1: 7 hodin 50 minut, je tady Spin ráno, je tady mashup, tak dnešní mashup je specifický, protože je středa. Čím bude dneska specifický?
2: Dneska jsou v mashupu smíchaný různý filmové hlášky. Filmové hlášky z českých starých filmů a myslím si, že to jako zní dobře a že když se to rozlouskne, že to jako pobaví.
1: OK. Tak takovouhle ambici má dneska Dominik s mým mashupem, tak to musíme rozlousknout, protože až když se to rozlouskne, tak to pobaví, jinak to nepobaví. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, pojďte poslouchat, má to 10 vteřin, je to přes sebe, nebo to nějak na sebe navazuje, nebo jak jsi to smíchal?
2: Je to přes sebe.
1: Je to přes sebe, OK. No tak jo, tak já to jdu pustit a jdu hádat s váma, protože jsem to takzvaně neslyšel, tak pojďme na to. Ježiš, to je teda náročný. Já jsem tam slyšel svůj oblíbený český film, jeden starý, který je i tvůj oblíbený český film, tak ten jsem tam slyšel. Pak jsem tam zaslech.
2: To se jak víme, z čeho bude, že jo?
1: No tuším, ale vlastně nevím název. Já jako mám pocit, že to je prostě, podívej se, Františku, když mi tvoje maminka chce něco poslat, pošle mi jedno vejce. To si myslím, že je ono, ale nevím, jak se to jmenuje.
2: Tak hraje tam náš oblíbený.
1: OK, OK. Tak a ještě jednou to prostě pustíme. A je tam pohádka?
2: Je tam pohádka.
1: Je tam pohádka, že jo?
2: Je tam pohádka.
1: Yes, ty vole, tak já si myslím, že tři ze čtyř mám, ten čtvrtý nejsem schopný poslouchat, protože se vždycky tak jako trošku zasním u těch třech, který mám jako rád. No tak jo, tak zkoumejte, pátrejte, bádejte, hledejte, nahrávejte a podle mě, až to všechno jako odhalíme, tak jsou před náma tři volný dny, tak minimálně jeden den se kouknete na dva a po zbytek vždycky na jeden z těch filmů, který tam jsou prostě ukrytý. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Dnešní mashup je specifický, dnešní mashup je úplně jiný než všechny předchozí mashupy, protože je filmový. Jsou tam filmové hlášky ze starých českých filmů. Já mám takový pocit, že jsem chytil 3 ze 4, ale teďka už toho se nevybavu, protože jsem se na to Dominika ani neptal. Každopádně připomenu vám to. To je tak skvělý.
2: Já mám ty hlášky fakt jako hrozně rád.
1: Jako fakt je to dobrý.
2: V starých českých filmech jsou topovky.
1: A je zajímavý, že ten jeden, který jsem chytil teďka, ten čtvrtý, si myslím, že jsem chytil taky. Takže vlastně byl zasazený spíš do toho pohádkového zvuku, který se tam jako prolíná, že vlastně to znělo úplně jinak a proto mi možná trvalo, než jsem na to přišel. No tak hele, tak pojďme na to, máme tady typy číslo 1.
3: Ale tak podle mě jsou tam 2, co vím já, a je to Jáchym je hodil do stroje a Sněženky a Maxi.
1: Tak Jáchym je hodil do stroje, to jsem tam slyšel hned, to bylo takový. A Sněženky a Machry jsem tam neslyšel, ale slyšel jsem je až teďka, když jsem to pouštěl po druhý do éteru, tak myslím, že to tam bylo.
2: Je to tam taky.
1: Tak pojď nám odhalit ty tvoje hlášky.
2: Takže Jáchym je hodil do stroje.
4: Vidíš, ten šlape, hochu, ten šlape.
2: No a Sněženky a Machry?
5: Pan Prtko? Ne Prtko, Brťka. Prťka, pane Prťka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano, vydrž Prťka, vydrž.
1: Ježiš, tak to je skvělý, tak to je skvělý. No a ještě tady máme další typy.
6: Poznám tam i Sněženky a Maxi, Jáchym je hoď ho do stroje a Kulový blesk a Na samotě u lesa.
1: Tak podle mě Kulový blesk a Na samotě u lesa tam nejsou. Že jo?
2: Nejsou.
1: Dvakrát můžeme říct, že ne. Tak já dám jednu napovědu, že tam je jedna česká pohádka, která je taková trošku vlastně přišpiněná, že vlastně když jsem byl malý, tak jsem ji neměl moc rád, protože mě vlastně trošku jako stresovala, ale čím jsem byl starší, tak tím víc jsem se k ní našel jakoby cestu a hrozně mě bavila, protože je fakt jako skvělá, alespoň za mě. A pak tam je ještě jeden film, který má 2 díly a vychází vlastně z takový jako typicky český vlastnosti, a to je závist a nenávist mezi sebou. Takže helejte se, asi to rozlouskneme až příští hodině, každopádně pojďte ještě přemýšlet, který hlášky tam jsou.
5: Vítám,
4: Maxi. Ne,
5: prénuje
4: to. Chce prvé
5: mít, že se
4: světě,
5: kde se vydete. Vem hotel. Pane Prtka, vydrž.
4: Jinej
5: hotel. Moment.
4: Tak to budeme muset.
5: Vydrž

0: 7:59, hezký dobrý ráno, probudili jste se do středy, dneska máme 6. května a zítra už je jenom jeden pracovní den, pak nás čeká krásný pátek volný, sobota volná, neděle volná a tak dál, tak to bude velmi příjemný. Je to prostě krásný.
1: Ty vole, abych to bral každý týden.
0: A víš, co je zajímavý? No tak jasně, tak si sníš úvazek. Tak. Stejně už to nepotřebuješ.
1: Teď je to odinut.
0: Teď je to, už to přiteklo, ne? Už to máš na účtě, nebo?
1: Ještě ne.
0: Ještě ti to nepřišlo? Dobře, stejně z toho budeš muset zaplatit 25% daň, to je vlastně docela zajímavý, počkej, takže schválně 187 krát 0,25, ty vole 47 milionů dáš tohle na daních.
1: Takže je krize, ty vole, podívej se, ty vole, kolik máte
0: stát peněz. Normálně, budeš dávat do státního rozpočtu z těch 187, normálně oteče 47 míčů.
1: No, takže stejně musím chodit do práce, málo, ty vole.
0: Je pravda, takže kdyby z toho teďka dal dalších 47 míčů jen tak někomu pro radost, tak nemáš prostě skoro nic.
1: Tyba, tak jsem zase prostě jako zpátky na tom, že budu chodit do práce a
0: vydělávat. A když ve Vysočanech, tak všechno je v pořádku. Jsem rád, že jsme to takhle krásně shrnuli, tak pojďme se podívat na počasí. Dnešní počasí bude docela vlastně jako v pohodě. Nadechnete se, odpočnete si od toho vedráče. Teď je momentálně napříč celým Českem 12 až 15 stupňů, 15 je na východní Moravě a taky na severní Moravě. V průběhu odpoledne se oteplí a bude kolik?
1: No, bude 21.
0: 23 až 25, já tady vidím.
1: Já to mám 21.
0: No a já vidím 23 až 25.
1: A já 21.
0: Tak helejte se, pokud jste pesimisti jako Dominik, těšte se na 21, pokud svět vidíte na růžovo, tak 23 až 25.

0: Hezky dobrý ráno všem, tohle je španělský rap, takový hezky zpěvný, příjemný, tak doufám, že vám udělal hezký ráno. Tak, jsme v další hodině, v té nás čeká za pár minut taky pravda nebo lež, taky nás čeká hra jeden na jednoho, na to se velmi těším, protože od té doby, co jsme zavedli otázky na přání, tak se málo kdy podaří tomu, kdo si ty otázky přál,
1: se dovolat
0: a kdo se tak jako pomstí tomu, kdo se dovolá v dalším dnu. To je docela jako zajímavý zjištěníčko, jsem
1: jako, zjistil. Jako můžeme to zavíc jako pravidlo tohle.
0: Jo, mě to přijde docela dobrý, jakože prostě, a víte co, na zítře chemický vzorečky. Dobře, máte to mít. No tak jo, tak jdeme na zprávy. Tak co tam máš? Ty jsi tam měl minulou hodinu docela zajímavou zprávu, tak se klidně vrať k tý, co jsi tam měl minulou hodinu.
1: Já se tam vrátím, jenom se to musím doskrolovat. No. Tak, prezident Petr Pavel si včera ráno dal jednu takovou jako pobíhačku po Praze, taková jako...
0: Jakože měl lítačku, jakože se dal šaratici, tam mu zrychlila krok, nebo co?
1: Ne, prostě si šel zaběhat po Praze, po metropoli.
0: Jo, takhle.
1: Tak jako užít, to si myslím, že jako dělá docela často, až na to teda, jakože mu 64 let, což je docela jako
0: obdivuhodný. Jako on má dobrou fyzičku.
1: Jako má taky to
0: a vypadá že? Dobře. A
1: to ale jako co mě překvapilo, takže neběžel sám, protože sebou vzal i finského prezidenta Alexandra Stuba, nebo Staba, který za ním dorazil do Prahy jako na dvoudenní návštěvu, takže ho takhle jedno ráno vytáhnou na to, aby se proběhli po metropoli spolu.
0: A nějaký, jako já jsem koukal, super. Že tam běželi i nějaký influenceři.
1: No,
0: že to, že to nějaký sportovci běželi, a že to bylo takový jako docela jako velký. Vlastně musím říct, že jsem jako pyšnej, že mám prezidenta, který prostě diplomatický návštěvy vezme po Praze nejenom na procházku, ale na běh, ale dáme si náš ranní rán a bude to prostě v
1: jako
0: pohodě.
1: Podle mě se takhle ty vztahy udržují trošičku jinak, než že se jenom sejdete v kanclu.
0: Je mi to prostě sympatický. Tak jo, tak já tady mám jeden zážitek. Když maturovala před lety třída mojí kamarádky, tak jí její třída donesla do Lucerny v rakvi. Bylo to takový jako docela vlastně jako cool. Když maturovala moje třída, tak kluci si vzali montérky a do Lucerny mě na pódium dovezli na kolečku v helmě. No a když měla svatbu nějaká jistá typka, která se jmenuje Dalila Pereriová v Brazílii, tak její týpek jí dovezl na oltáři na lžíci bagru.
1: To je super.
0: A normálně já jsem koukal na to video. Když tak si to dejte do Google, ať vám to jakoby najde. Dalila Pereriová, jo. A to je normálně ten bagr, prostě stojí na nějaký jako stavbě, on jí jako vynese v těch svatebních šatech na ty lžíci prostě jakoby nahoru. Ten bagr se začne prostě brutálně jako rychle jako točit. Jako byly to takový jako hodně zrychlený labutě, kde by byla jenom jedna labutě. A měl jsem trošku jako strach, že ta ženská z toho jako vypadne. Točilo se to strašně rychle, ale na druhou stranu mi to vlastně přišlo tak strašně jako cool. Pak dojelo těch několik koleček, kdy se ta ženská prostě jak blázen točila dokola. On jí prostě dal tu pusu, ona možná jak byla celá obtočená, tak řekla jo, prostě beru si tě prostě. A celý to bylo na stole, takže možná to bylo proto, ale vlastně mi to přijde vlastně strašně dobrý.
1: Tak je to dobrý, je to zase něco jinýho prostě. Tyjo,
0: je to zase něco jinýho, no.
1: Je to super.
0: Dokážeš si představit, že bys takhle božku dovez prostě na bagru před oltář? My si nebudeme brát.
1: Ty

0: Robin uvádí Pravda nebo lež.
1: Je to napínavý ten na ten týden.
2: Je, věc, je to je,
1: tak jako znervozněl trošku.
2: Něco mi říká, že to je 1-1.
1: No, je to 1-1.
2: Je to 1-1. No tak jsem zvědavý, kdo mi dneska bude dělat parťáka do hry. 210, 32, 30, 30, pojď zatím říct téma, který bude ve hře.
1: Myslím, že budeš mít radost.
2: Fotbal.
1: Ne, pěstování.
2: Pěstování?
1: No. No tak, jaký ty jsi pěstíř?
2: Já myslím, že dobrý.
1: Jo, jako vypěstoval jsi už někdy něco?
2: No ježišimaria, že se prostě ptáš.
1: Na balkoně
2: takhle. Já jsem starý známý prostě zahrádkář, takže úplně v pohodě, to víš, že ne.
1: Mně to bylo jasné.
2: Nevypěstoval jsem vůbec nic.
1: Že to v Praze prostě moc nenapěstuješ.
2: Zvířata jsem zabil a kytky uschly. 210, 32, 30, 30, hra začíná prostě za minutu a půl.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Roman, Dominik, zahrádkář, já jsem si říkal, proč máš dneska takový ty jako zahradní lacláče, takový ty zelený montérky, něco jako strýček Pompo, Farabele. A ono je to, protože dneska se bude hodně pěstovat, tak ale
2: vesničan
1: my máme...
2: Vesničan v Praze.
1: Vesničan v Praze, no, zatím. Vlastně i potom. Tak na drátě máme Gumu. Tak Gumáku, čau, ahoj.
3: Dobré ráno, pánové.
1: Prostě myslíš si, že Dominik vyhrál ty prachy?
3: Já si myslím, že se vyhrál ty a jenom nás lakuješ, Romane.
1: Jako, taky to není špatná strategie, no. Taky to není špatná
3: ty
1: strategie.
3: Jo, víš, právě takový reverse, no.
2: Ty, radši ať odnesou do někam jeho a zakopou jeho, než mě, ty vole.
1: Přesně, no. Hele, druhý moderátor na News nás. Tak jo. Tak jdeme na
3: Roman bude kupovat chlebíčky každý ráno teďka, Dominik.

0: No to je, Roman je stejný jako Dominik, Roman to nikomu neřekne. A tak a bude pořád chodit ve stejném tričku a bude dělat, že nemá na nájem. Tak, jdeme na to.
1: Když svítí ostrý slunce, tak nesmíme zalévat kytky přes listy, protože ty kapky potom fungují, takže se spálej ty kytky.
2: Tak samozřejmě ne, to je přece jasná věc. Odpoledne se nezalévá.
0: No jo, ale počkej, to odpoledne se nezalévá, to víme, ale teď jde o to, jestli je pravda ta druhá část té věty,
2: jo,
0: že se spálej listy.
2: Jo, spálíš kytky, to se nezalévá.
0: No tak jo.
2: Já jsem taky pohary.
0: Pravda, pravděčka.
1: Tak je to mýtus.
0: Je to mýtus. Ty vole!
2: Ty vole!
0: Tak ty seš normálně, gumo, nezlob se na mě.
2: Ty se necháš takhle ukecat, ty vole.
0: Ne, počkej. Jakože mě říkala babička, že odpoledne se kytky prostě nezalejvají, to se v naší rodině prostě drží. Babička byla nějaká pěstitelka, babička byla nějaká zahrádkářka. Mně se dá jenom blbost to spálení listů, teda na tomhle tom tvrzení. Gumo, jako teda opravdu, ty jsi mě teda tak rozohněl, že si to nedokáže představit.
1: Ta voda se vypaří dřív, než dojde k nějakému spálení listů.
0: No, takže
1: ten proces je fakt jako rychlý.
0: No dobře, ale nezalívá se odpoledne, že jo? Je
1: to
0: tak
1: úplně jedno.
0: No dobrý, nezalívá se prostě odpoledne, takže máme normálně bod. Máme půl bodu, protože přesně tak. Já jsem to zpochybnil, to spálení těch listů a ty furt, ne, to je jasná věc, co se přece listy spálej.
2: Já jsem taky vždycky spálil odpoledne po obědě.
0: Já jsem se taky dneska spálil, gumo.
2: Asi každý mluvíme o něčem, bráto.
0: Tak, jdeme dál. Takže máme půl bod, na tom se shodneme.
1: Máme
0: půl bod, ty vole, nezlob se na mě, ta půlka toho tvrzení byla pravdivá, my jsme to poznali.
2: Pojď, rozsekáme ho, Romane, teď to v těch dvou otázkách.
0: Tak,
1: v Brazílii mají kávový kanýmky, který mají v sobě semínka, takže když je zasadíš do země, tak z toho může vyrůst kytička, okurčička, záleží na tom, jakou.
0: Ještě jednou to řekněte, nesmysl.
1: V Brazílii mají kávový kanýmky, který mají v sobě
0: kávový kanýmky.
1: No, kelímek na kafe, ne?
0: Jo, takže ty ho vyhodíš a ono se něco vyroste.
1: No.
0: Vypiješ prostě kávu ze Starbucksu a když ji hodíš za sebe.
1: Nebo ji můžeš zasadit.
0: No ne, jako a ono prostě se zasadí sama třeba a z toho něco vyroste.
1: Teoreticky.
2: Ale to zní jako pravda, kámo.
0: Víš, jak ale tam dneska seš s tím přemýšlením?
2: No, Bacha, je pravda, já nespálil. Jsem moc nenaspal, no.
0: Jako nevím, no tak jako hele, v té Brazílii tam dominuje ten primární sektor, tam žádná velká věda, technologie nebudou. Na druhou stranu, jako proč by
2: Prsknout semínko do kelímku, to jako není tak složitý asi.
0: Ne? No, to není. Nevím, já se bojím jako na to odpovědět, nechám to na tobě.
2: Já jsem možná i něco takového někdy zaslech, ale nejsem si tím úplně jistý teda, no.
0: To je blbost, ty vole. Ale jak nevím, klidně to může jít.
2: Romane, odpověď ty.
0: Ne, ty odpověď.
2: Já na tebe.
0: Ne, ty odpověď, protože já jsem chtěl minule říct, že to je blbost. Nechal jsem se prostě to tak to řekni ty.
2: Tak pojedeme pravdu furt. Pojď. Je to pravda.
1: Je to pravda.
0: Je to pravda?
1: No, víš, teď máš.
0: Takže už máme bota půl, tak to je skvělý.
2: Jo, jsme na půli cesty.
0: Jsme na půli cesty. Tak máš tomu nějaký podrobnosti? Tak ne. Ty krávovině? Ne, co víc si tomu
2: chceš. No, tak kafe, když je to kávový kelímek, ne?
0: Tak jo, tak
1: taky
0: dám.
1: Může, no. Rajče je ovoce.
0: No to je ale pravda. No to je pravda. No, tak to víme.
2: A
0: melon
2: je zelenina, no.
1: Bylo v sektoru zeleniny.
0: To je úplně jedno, ale je to ovoce, nedělej tady prostě takovýhle, ty vole, nedělej za gorku. Dělej, no, dej
1: to,
0: sem bod.
1: Je to ovoce.
0: No, super, dobrý, tak.
2: Dej sem.
0: Gumo, všechno dobrý.
2: Odpuštěno, Romane.
0: Odpuštěno.
2: Wow, máme dneska bod. Dneska usnout, ty vás, tady úplně stažený půlky, spocený, ty vás.
1: Měli jste dneska trošku krizičku teda poprvé.
0: Rozumím, no, tak tady to byla taky otázka.
2: Ne, my jsme tě naklovali, jakože bys to dneska mohl dát a nakonec zářez.
1: A zítra je taky den, neboj.
0: Jasně, tak jo, tak hezký den.
2: Zítra si zahrajeme o 150 milionů, kamaráde. We indulge in relevant contradictions.

0: z maličkostí. Tancuj se mnou, karneval.
1: Karneval na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, a to konkrétně v Brně, protože tam se bouná v ulici Jihlavská, takže tam určitě pozor. No a co se týče dálnic v tuhleto chvíli, tak počítejte u Brna i s tím, že se zaštosujete na D1 i na D2 na příjezdu. D2 mimochodem na příjezdu do Brna hlásí taky crash, takže tam opatrně.
2: Jdeme se podívat ještě na to, jak to vypadá v pražském provozu. Já bych jenom řekl, že tím, jak se blíží volníčko, tak zase se budu měnit Pražce na C-čku, to znamená, je tam nějaké omezení a metro C nebude jezdit v nějakém úseku, v jakém, podívejte se na stránky dopravního podniku, tam je to poměrně zřetelně popsaný. Myslím si, že je to důležitá informace, protože neznám skoro státní svátky, kdyby v Praze jezdilo metro kompletně. Tak ať nejste zaskočený a překvapený. Několik krešů. Tak ulice Tyrková, Jižní Město, potom Průmyslová, a to z obou směrů, takže připravte se na kolony z obou směrů, když se bourá z obou směrů. Potom tady máme u O2 Areny, ta u Dominika, podotýkám, kdyby to někoho zajímalo, tak tam je taky kreš. Jak ze mě mluví závist, viď?
1: Tak kolik jste O2 Arena?
2: Tak...
1: že by se přestěhoval.
2: Tak jo, pak tady máme Olbrachtovu, tam je crash, no a potom ještě ve Strahovském tunelu, tam se bourá taky.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Že nevíte, co pro vás máme?
2: Hru jeden na jednoho.
1: No a krom toho?
2: Trička máme pro vás, ale pozor, a ne, já nebudu říkat, co budeme mít pro vás za cenu příští týden, protože máme na příští týden zajímavý ceny do jeden na jednoho a vy byste to možná chtěli odložit, ale byla by to škoda, kdybyste to odložili, protože to naše tričko je krásný, limitovaný a může vám udělat radost. Hledáme dva, který se dneska prostě poperou. Včera jste si vybrali téma, pamatuješ si to téma?
1: Pamatuju si to, byly to auta.
2: Byly to auta. Takže já jsem sednul k počítači a vymyslel jsem několik otázek na téma auta, tak doufám, že se zavolá dneska někdo, kdo to téma auta chtěl. To byl nějaký týpek,
1: Tomáš,
2: že jo?
1: Myslím,
2: Tomáš
1: že to, byl.
2: To byl, že jo? Já si taky myslím, to byl Tomáš. No tak jo, takže helejte se, my si pustíme jeden klenot a hned potom se prostě do toho...
1: Pustíme si klenot a pak můžete hrát o další
2: klenot. Můžete hrát o další klenot, protože ty trička nejsou jen takhle nějaký trička. Ono už to tady několikrát zaznělo. Dělali jsme my s Jirkou.
1: Pochval si to.
2: Jsou na nich krásní motivy New Yorkského metra, je tam krásný vinyl a neznám nikoho, kdo by si to tričko na sebe jako dal a řekl, že mu nesluší. Každý říká, to je parádní tričko tohleto. Tak můžete ho mít doma za jeden track.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dobrý ráno přejeme dnešním dvěm hráčům. Na místě číslo jedna se nám představuje paní Renča. Renčo, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Renčo, jaký to je vybrat téma příroda a pak se tam nedovolat?
2: Dost frustrující. Asi jako vědět, že můj kolega vyhrál miliony a nepodělí se.
1: To je hrozný, viď? To je prostě hrozný. Musím říct, že jako je to, já jsem teda strašně rád, že jsem to odhalil, že on vyhrál ty miliony, ale je mi hrozně ousko a skoro jako nemůžu dejchat, když si představím, v jakých prachách on se prostě topí teďka. No, uvidíme, jestli ty se budeš topit v tričku. Jdeme přivítat tvýho protihráče a to je Honza. Honzo, dobré ráno.
3: Ahoj, čau.
1: Jak se ti dneska vstávalo?
3: No, nic moc.
1: Nic moc?
4: Už tak jako přešle, no, zníš, voda je středa, no, středa je těžká vždycky.
1: Třeba budeš mít kliku, třeba tě Renča nesejme.
3: Uvidíme.
1: Jo? Tak jo, tak jdeme na to, když budete vědět odpověď, tak zakřičte vaše jméno. Jste ready?
2: Jo.
1: Dobrý, takže otázka číslo jedna. Co znamená zkratka v autě ABS?
3: Honza. Takové to, že ti prokluzují kola, vybrzdíš.
1: Co znamená, počkej drahušku, co znamená ta zkratka? Co znamená?
3: Asi break power, nevím.
1: Proto tam S.
3: Ach, no,
1: tak, Renčo.
2: Anti break system.
1: Tak můžeme to asi uznat v angličtině. A kdybyste to řekli třeba česky, ono se to dá říct i česky.
2: No je to blokovat nebo protiblokovací systém brzd, aby se ti jako nezabrzdili hned všechny kola.
1: No a když je tam ta zkrat, takže dejme tomu brzdový systém.
2: ABS, anti brake systém.
4: Tak to Ačko tam úplně jako nesedí, no.
1: No, je tam něco jiného v tom. Tak jak to zareaguje? Tak to je možná docela dobrý. To je dobrá nápověda. Když to máš zaplý, tak co to udělá?
4: To je těžká otázka.
1: Panečku, na začátek. Tak. Teď nás budete nenávidět. Automatický brzdový systém.
2: Jo, automatický, jo.
4: Automatic brake systém.
1: Tak, Dominik, vidíte, chtěli jste automat a auta.
3: No, a je to.
4: Tak, k čemu slouží v autě spojka u manuální převodovky?
1: Honza.
3: Přeřazení
1: rychlosti. Ještě jednou?
3: Přeřazení rychlosti.
1: Dobře. A mezi čím komunikuje jakoby ta spojka? Nebo co propojuje?
3: Motorem a převodovkou.
1: Tak můžeme to asi uznat.
4: Asi můžeme uznat.
1: Tak jo, takže máme první bodík a ten píšeme teda Honzovi. Tak jo, tak Dominiku napiš bodík pánovi. Tak a jdeme na otázku číslo 3.
2: Ale jak byste to chtěli upřesnit? Motor a převodovka je přesný, ne? Nebo je
1: jo,
2: tam
1: je to přesný, my tady neděláme teďka za gorky. My to prostě uznáváme. My jsme úplně
2: ale znělo to trochu.
1: Znělo, no. Zněli jsme jako přísný učitelky u maturitní komise, ale ne. Tak, otázka číslo 3. Tady budeme mít nějakou toleranci zhruba, takže tady se nemusíte úplně bát. Jak často by se měl v autě měnit motorový olej?
3: Honza.
2: Renata.
1: Honza.
3: 10 000.
1: 10 000 říká Honza. Já teďka nevidím tady, jo. A to můžeme uznat. A to je správná odpověď. Takže tedy Honzovi blahopřejeme.
3: No, díky.
1: Honza získal tričko. Renče přejeme krásný a úspěšný den. Renčo, řekni, jaký téma by mělo ve hře jeden na jednoho být zítra?
2: Jo, tak já zase vyberu pro někoho téma nějaký hezký, tak třeba vaření.
1: Vaření, okay, no. Dobře. Takže Renčo, už tady máme napsaný téma vaření na zítřejší hru jeden na jednoho. Třeba budeš mít štěstí, třeba to zítra uvaříš a třeba tričko bude tvoje. Honzo, vydrž nám na drátě, jo?
3: Jo, díky.
1: Tak jo, krásný den, ahoj.
2: Tak hezký den, ahoj.
3: Díky. Ahoj.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Já si myslím, že Vicky tady bude mít z dnešního mashupku radost. Výjimečně teda, protože
2: máš pocit?
1: Tak já si myslím,
2: je
1: že
2: pravda, že je fakt, že vlastně včera ho poznala poprvé historicky úplně celý celistvě. A dneska se ta situace může stát znova.
3: Je tam zase gufra.
2: Ne, nejsem tam gufra. Dneska to
1: jsem Michal já.
2: Dneska to Michal Dominik. Jsou to samý velký hity, tak uvidíme, jestli budeš znát, jestli je prostě poznáš. No. Dneska budeme frajeři, dneska nás zajímá jenom názvy.
3: Ty jo, OK.
2: Jo? Tak dobře. Jo, takže jsi ready?
3: No, trošku se bojím, pojď.
2: Tak jo, jenom názvy, nic víc nechci.
3: Úplně srdce pumpuje.
2: Tak jo, souvisí to s tvojí profesí. Tak můžem?
3: No.
2: No a zajímají nás názvy filmů, který tam jsou.
3: Vydrž, prťka, vydrž. To se používalo i u nás doma. Ale z jakého je to filmu? No jsou to kultovní český klasiky.
1: Počkej, neříkej mi, že nevíš, z čeho je Vydrž, prťka, vydrž.
2: Počkej. Dáme Vicky první bod za to, že jsou to kultovní český klasiky. Tak, ať se cítí líp. Je potřeba dělat dobrý skutky. Tak, ještě něco jsi tam poznala?
3: Ať žijí duchové,
2: pojďme označit, ať žijí duchové.
3: Co? Já jsem tam slyšela tum, tum, tum, tum, tum.
2: No to jo, ale to není.
3: Je lesa.
2: Jo, takhle. Ale tam je úplně jiný tum, tum.
1: Aha. Tím, že by si to auto takhle hrálo, hejný je lesa pán.
2: Tum, tum, tum, tum, tum. Hejný je lesa pán.
3: Ještě jedno mi to pusti, ještě jednou.
2: To je tak skvěle smíchaný, to se ti fakt jako podařilo strašně dobře smíchat.
3: Děkuji.
2: Jsou tam čtyři ty filmy, když nám řekneš tři, tak jsou pořád naše kamarádka.
3: Si myslím, že naše přátelství
1: skončilo. Jednomu už na stopě.
3: Nechci to říkat tady oficiálně, ale já nevím nic.
2: Ty nevíš nic?
3: Já prostě nevím nic.
1: Můžeš takhle říct přece, Vicky.
3: Já jsem takhle trapná. Tam.
2: Počkej, ještě jednou řekni tu větu.
3: Já nevím vůbec nic.
2: Já jsem
3: strašně trapná.
2: A to je správná odpověď. Tak jo, tak jdeme si to pustit.
4: Ale tak podle mě jsou tam dva, co vím já, a je to Jáchyme hodil do stroje a Sněženky a Machři.
2: Jáchyme hodil do stroje, Sněženky a Machři. Jáchyme hodil do stroje to pum, pum, pum, pum.
3: Aha.
1: To je Jáchyme hodil do stroje.
2: Tak, takže a Sněženky a Machři?
5: Pan Prtko, ne Prtko, Prťka, Prťka. Pane Prťka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Prťka, vydrž.
2: Tak to jsou Sněženky a Machři. A ještě nám zbývají dva filmy, na který dneska nikdo nekápnul, vlastně možná kápnul. Počkej,
1: možná,
2: tady
1: možná
2: někde
1: na jeden z nich jako určitě.
2: Myslím si, že tak počkej, kdy jsi on tady byl Petr.
6: Pokud se jí tady Petr, tak já bych zkusil ten váš mešápek. Tak já si myslím, že tam jsou Sněženky a Machři, já si mě hodil do stroje, pak tam slyším Zítra to roztočíme od Rahoušku. A to poslední, tyhle, ty jsi říkal, že to je pohádka, jestli ten budou tři veteráni.
2: No, takže
1: zítra to roztočíme, Drahoušku.
7: Okay, postav tu automatickou pračku opatrně na zem.
8: Dobrý, postavili jsme tu automatickou pračku na zem.
2: To je moje oblíbená scéna, tohleto teda. A je to můj oblíbený taky film, strašně to mám rád. Pusinku. Ještě pusinku.
1: Jo, macku.
2: Ona mu říká macek. Tak a potom
1: a tři veteráni.
5: Pěkně vítám, paňstvo. Mé jméno je Sup. Jsem pevně přesvědčen, že se ubytete v mém hotelu. Jiný hotel tady není.
9: No tak to budeme muset.
2: Tak, počkej, tam je, jak se jmenuje ta skladba, to je Není nutno?
1: Já, Není nutno, no.
3: To ne, ale já tři veterány a to mám i nakoukaný a já bych to stejně nepoznala.
2: Nepoznala?
1: To možný.
2: Já zbožňuju tři veterány.
3: Já si nepamatuju většinou výkřiky z filmu.
1: Máš ještě velbloudy.
3: Tohle.
2: No tak hele, dáme si teďka Není nutno na závěr dnešního Spin rána. A podmínka bude, že budeš teda zpívat, Vicky.
3: Tak jo.
2: Jo, takže roztočíme Flašinec.

0: nesmí být ti smutno, natož aby se brečelo.
1: Ježiši, co v tom hraje? Tam hraje nějaká úplně jiná písnička. Dobře, Dominik si pouští něco úplně jinýho.
2: Buď tady s veteránama.
1: Tak já jsem se těšil, jak budeme prostě křičet, nemít prachy vadí, ale to se nedá nic dělat.
3: Teď zabírám záložky a prostě najednou písnička, ty vole.
1: Do komunikátoru. Do jak se tady kouká na porno. Tak jo, tak co nás dneska čeká?
2: Dneska to bude parádní, ale maturity jsou v plném proudu. Takže mě zajímá, jak maturitu prožívali spineři. Protože to je podle mě docela zajímavý téma a vlastně v každém roce to probíhalo trochu jinak. Mm-hmm. Já jsem třeba měla takovou tu osekanou covidovou maturitu, takovou tu, že jsem se nemusela snažit a vlastně mi to dali jenom, abych už byla z té školy pryč.
1: To ale... teda nefér.
3: To je jako hodně nefér. Já vím. Maturovat znova, Vicky. Ale...
2: to mi nedělejte. No nějaký otázky z maturity byste tady mohli dát do otázek. Tak to těší mě, spineři budou mít fakt rádi. Já vás mám taky ráda.
3: Každý maturoval z něčeho jiného, ale to bude jako hodně vytřídá.
2: Ale tak máš takový nějaký jistotky, třeba čeština je taková jistotka. No a potom tady máme třeba biznis s prodejem vzduchu, protože takový vzdoušek z koncertu Kanyeho Westa se prodal za neuvěřitelnou sumu, takže na to se určitě taky počkejte.
1: Mě teda zajímalo, kdo chce prostě vzduch z koncertu Kanyeho Westa.
2: Já ne.
1: Filip Turek.
3: Vydejchanej, ty vole, z arény. Ale oni jako se neprodávají třeba jenom jako vzduchy z koncertu Kanye Westa, prodávají se třeba čočky, který viděli koncert Taylor Swift. Je jako fakt hrozný.
2: Prostě nasadíš a úplně slyšíš prostě Taylor Swift.
1: Prostě bizár. Tak jo, takže dopoledne plné bizáru a taky Vicky. Tak my vám řekneme ještě, jaké počasí bude dneska. Myslím, že to bude docela vlastně příjemný. Odpolední maxima budou okolo 23-25 stupňů Celsia. Někde bude polojasno, k večeru by mělo sprchnout a to je asi všecko, ne?
3: To je asi všecko. No, taková jako normální středa prostě, no.
1: Taková prostě průměrná středa. Ale vlastně pozor, ta dnešní průměrná středa se bude chovat jako takový běžný čtvrtek. Protože pátek je státní svátek, tak. Takže zítra je poslední
3: středa,
1: procent.
3: Malý pátek.
2: Jo, to je

Dobrý ráno, od Majku tě ještě jednou zdraví Viki. Už máme středu 6. května, no a svátek má dneska Radoslav, takže všechno nejkrásnější k svátku Radoslave. No a teď už se samozřejmě vrháme na naši bonžurku s Viki. Hele, tak se ti musím přiznat, viděla jsem Ďábel nosí Pradu 2. No a musím ti říct, že teda Meryl Streep mohla být ostřejší, v prvním díle to byla taková sekírnice, no a teď nám tak nějak jako vyměkla. Takže slabej odvar, co si budem. Svět mody je celkově povrchní, ale koukalo se na to hezky, o tom žádná. No a co mega cením, je soundtrack. Jedna ženská ikona vedle druhý. No a Lady Gaga, tak ta to zandala. Jo, a na featu měla Douči. Sice na plátně jsem ji nechytla, ale je tam rapová stopa. Já to viděla teda s mamkou a shodli jsme se, že to byl příjemně strávený společný večír. Pobavilo to, no a nemusíme teď chvíli listovat módním časem. Každopádně vřele doporučuji vyslat na film manželky a přítelkyně i s kámoškama, užijou si to a zavzpomínají, jak ten čas letí. No a pánové, vy budete mít na jeden večer ovladač jen pro sebe a to se vyplatí. No a teď už samozřejmě startuje náš milej nejmilejší komunikátor, to znamená, že už teďkon jsem tady připravená a čekám, co mi tady od tebe přistane, nějaký skvělej track na tu středu, ať to tady společně rozjedeme, takže už vytáčej 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a já jsem se rozhodla, že dneska ti sem hodím právě z Ďábel nosí Pradu 2, Lady Gaga feat Doučí, Runway, Mega Banger, Radio Spin.

0: Spin.
1: A jedeme tady bomby, Spin a rádio, vlastně rádio, no a songy na přání. Spin je rozhodně rádio, každopádně teď už tady mám na drátě Filipa. Ahoj Filipe.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau, čau. Tak prosím tě, kde pak ty teďkon seš?
2: Já už se blížím k Praze, takže už by měl být signál super, už bychom se měli slyšet dobře.
1: No úplně krásný, hele, já slyším čistý vzduch. Vidíš to? Čistý. Já už
2: čistý
1: jsem
2: vzduch bude potom v té no, hudbě. A bude čistá hlava, takže...
1: A bude čistá hlava, to je vlastně to nejlepší. Dobře, takže co to bude za track?
2: No takže bude to Izomandias a čistá hlava.
1: OK, OK, a pro koho hrajem?
2: Asi pro všechny.
1: Tak pecka.
2: Nemám nikoho vyhraněnýho.
1: Takže směřuješ už do Prahy, takže tohle ať ti zahraje, ať dobře dorazíš. No a co budeš dělat v Praze?
2: Co jiného než pracovat samozřejmě.
1: Jo, takhle ty jedeš do práce.
2: Tak, no jo. Já už jsem v práci, akorát, že cestuju tak nějak po republice a teď.
1: Jo,
2: tak jsem do kanceláře na chvíli.
1: Aha, no dobře, dobře, tak jo, tak v tom případě dobře doráž, ať dneska prostě ti to uteče v té práci, máme středu, ale to už je vlastně malej pátek, že jo, protože zítra je poslední pracovní den. Máš ještě něco, co plánuješ teďko na volno? Něco, čím by si nás třeba mohl inspirovat?
2: Hele, přemýšlel jsem, že bych chtěl jít na Ještěd.
1: No.
2: A ještě někde tam v okolí nějakou procházku.
1: To je skvělý.
2: Ale nemám to úplně přesně naplánovaný.
1: Hele, ale to je super, protože Liberec a celkově teda potom ta příroda kolem, tam je to nádherný. Tak to jsou skvělý plány. Tyjo, no tak to cením teda. Tak užívej, věřím, že sluníčko bude nádherný počasí. Ano, a teď už ti jdu pouštit Izomandiase. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Čau, Radio Spin.
0: Ahoj. Miki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď. Radíš Radio Spin
3: a komunikátor s Viki.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně, a to v Královopolském tunelu. Bacha na to, nehoda může zasahovat až do celé šíře vozovky. Dál se přesouvám na dálnice a tady máme nehodu na D8 na nájezdu Exit 35 v okolí Nových Dvorů ve směru na Německo. No a nehoda je taky na D11, a to na 4. kilometru při příjezdu do Prahy v Šestajovicích. No a teď už se přesouvám přímo do Prahy. Tady je to teda dneska docela síla, fakt hustý, vlastně čekej, že bude všude stát. Nehodu máme ve Strahovském tunelu směrem na Barandák. No a nehoda je taky na křižovatce Bubenského nábřeží a ulice Argentinská. Kreš je taky v Římský. No a potom na křižovatce ulic Zborovská s náměstím 14. října na Praze 5. No a poskakuje nám Liberecká až 10 minut k Bulovce. No a Nuselák do centra taky hází nějakých 10 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše. A pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to. Automotospin. Tvoje

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Robin.
1: A pokračujeme dál v krasojízdě. Teď už tady mám na drátě Adama. Ahoj, Adame.
2: Čau.
1: Prosím tě, to musíme tady říct posluchačům. Já, když prostě jsme spolu teď mluvili, tak jsem zmínila, že jsem říkala jako, kde seš teďka? Že tě slyším tak krásně, čistě, kolem tebe úplně ticho, jak v kostele. Říkala jsem si, buď jsi zavřený někde v kanceláři nebo v přístěnku pod schodama, no někde prostě, aby tě nikdo nerušil. Ale to není pravda. Kde
2: seš? Jsem v autě.
1: To je fakt neskutečný. Podělíš se ještě i se spinnerama na ten lifehack? Jak to, že jsi takhle stišen? Nebo vlastně skvěle slyšen?
2: Většina telefonů má teď už izolaci hlasu, že ten telefon rozpozná vlastně hluky a tvůj hlas a nuluje ty hluky a zesiluje tvůj hlas, takže potom je tam ticho. A řekni, jak to je nastavit napsat do jakýhokoliv AI, prostě jak nastavit izolaci hlasu na tom telefonu a buď to napíše, ten telefon to nemá, nebo to napíše tři kroky, kde to v nastavení zapnout vlastně.
1: Hustý, to fakt mega cením a musím říct, že jsem o tom vůbec nevěděla, o téhletý rušičce, nebo celkově, že něco takového existuje, jo, ale že by to měl mít v podstatě každý telefon, tak to je pro mě novinka, takže Adame, ty jsi tady teďkon můj novej IT guru, bych řekla.
2: Jo, no to nejsem, ale mě to ukázal taky někdo, takže jakoby já to mám už z druhé ruky, takže...
1: Jasně, takže šíříš prostě o světu.
2: Jo, všem to zapínám vlastně, koho je vedle mě.
1: No tak to je úplná pecka. Adame, tak díky moc, že jsi nám tady taky teďkon osvětlil, jak zase s telefonem dál a jinak já se musím přiznat, že já nejsem daleko k tomu mít takový ten notýsek, víš co, a psát si do něj prostě kroky, takže...
2: Jo.
1: Já jsem v tomhle tom trošičku jako senior, seniorita senior, ale díky moc, myslím si, že tohle to už bych teďkon mohla zvládnout. Každopádně, co ty si necháš zahrát teď na cestu teda?
2: Dám si Eminem Without Me.
1: OK, a pro koho hrajem?
2: A pro mě a pro bráchu, který jede někde v autě taky.
1: No tak super, no tak zdravím oba dva bráchy, tebe i toho bráchu. No a hrajeme Eminema, měj se krásně, šťastnou cestu.
2: Díky.
1: Ahoj, Radio Spin. Ahoj.

0: Posloucháš Radio Spin, no a samozřejmě i v příští hoďce budu tu hrát tracky přímo pro tebe na přání, takže rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 a nebo posílej hlasovky. No a já ti musím říct, je to tady. Maturity jsou v plném proudu. Studenti se shodli, že čeština byla oproti minulým rokům složitější a já jim teda vůbec nezávidím, že jsou zrovna teďkon někde před tabulí a musí ze sebe sypat ty informace. Jsem fakt ráda, že tuhle zkoušku dospělosti už mám za sebou. Hele, všem, kdo se teď vaří na potítku, tak držím palce, věřím, že to dáš. No a pokud se náhodou nezadaří, tak žádný stres, hele, hvězdy září v září. No ale, Tereo, byla bych ráda teďkon, kdyby se tady zavzpomínal a podělil se o zážitek ze svý maturitní zkoušky. Zajímalo by mě, jak už je to vlastně dávno. Pamatuješ si něco? Budí tě doteď noční můry? A nebo si prostě proplul s easy otázkou a bylo to jahoda, lahoda, akce. Rozhodně neváhej a buď mi volej a nebo posílej hlasovku. Příští hoďce budeme totiž probírat maturitu a maturitní zkoušky. Teď ještě počasí. No tak počasí je prostě nádherný, venku svítí sluníčko, dneska bude teplo, no a potom odpoledne budou místy i přehánky. To znamená, že rozhodně máš se na co těšit, i zítra by mělo zasvítit sluníčko. Hele, už máme docela letní počasí, ale ten deštník si vem sebou teda. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Plavčíku?
3: Ano, kapitáne.
2: Co to máte za příšerné tetování?
3: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
2: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
3: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
2: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
4: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

Radio Spin, Vicky u Majku a komunikátor. No a teď už téma maturity. No tak co ty a maturity? Já se teda přiznám, že jsem maturovala v covidu, takže já jsem ten ročník, který mu všichni záviděli, protože jsme to vlastně měli skoro zadarmo. Jo a já vím, že bys to do mě možná neřekl, ale co se týče maturity, tak jsem byla dost lempl. Hele, příprava proběhla až o svaťáku, no a co se týče dějáku, tak jsem měla fakt obrovský štěstí na otázku, protože 30-letá válka je moje téma, oh yeah, ale jinak vím úplnou tušku. Takže se zkouškou z dějepisu fakt nikde radši neflexím, zavání to totiž trapasem, no ale teda vůbec, že mě k té zkoušce připustili, jo, protože na ústní jsem doběhla v půlce zahajovacího ceremoniálu, někdo by řekl rebelství, někdo možná umělecká rozevlátost, ale pravda je, že jsem prostě nedochvilná, jo. No ale mám to, takže dobrý. A doteď se někdy budím s hrůzou, že jsem na didakťáku z Ájiny. No teď se podrž, na didakťáku z Ájiny a prostě to rádio šumí a v učebně je taková ta šílená ozvěna. A já prostě na té nahrávce absolutně nic neslyším, nerozumím nic. Hele, by klidně mohli mluvit mandarínsky, jo, a nepoznala bych rozdíl, takže zkoušky v člověku opravdu zanechají hluboký emoce. No a teď už by mě zajímalo, co ty a maturitní zkouška. Připravoval ses? No a co se ti ohledně maturit nesmazatelně vrylo do mozku? Rozhodně mi dávej vědět, mega chci vědět tvoji story. Takže buď hlasovky, anebo mi zavolej. Radio Spin.

jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let a za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. My Anaconda don't. My Anaconda don't. My Anaconda don't want none unless you got buns, hun.
1: Boy, Sway named Troy used to live in Detroit.

0: Spin.
1: Tracky na přání, jedeme dál. No a já už tady mám vzkaz od Petra. Od koho pro koho?
2: Čauky, tady Petr, jestli můžu, já vzkazujeme dopoledne jednoho borečka a bude to pro mě a pro Rudu ze Spinu, protože my nejvíc makáme. Tak jedem, čus.
1: No tak jedem, díky moc za vzkaz, Petře. No a pro všechny hardworking lidi, kteří teďkon makaj, mám tady borečka. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Teď mířím do regionu. Tady je nehoda v Brně v ulici Mučednická. No a nehoda je taky v Mělníku v ulici Mladoboleslavská. Co se týče dálnic, ty vypadají v pohodě, takže se přesouvám do Prahy. No a tady pozor na to, na křižovatce ulic Bádenyho a ulice Milady Horákové nefunguje semafor. Je to v následku nehody, která se tam stala před chvílí. Takže pozor, očekávej silný provoz, a to až do dnešních 15:35 předpokládaně. Tak se drž, to je ode mě z dopravy vše, a pokud máš i ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Minulý týden vyhrál jakýsi týpek ve Středočeském kraji 187 milionů a řekl, že by nepřišel do práce, že by to neřekl známým a tak dál a tak dál. A mě to začalo trošku vrtat hlavou, jo. Takže mám takový jako nápad, pojďme si udělat kvíz. Tak, Dominiku, řekni mi, odkud jsi?
2: No, z Lipčic nad Vltavou.
1: Kde jsou z Lipčice?
2: Ve Středočeském kraji.
1: Aha. Kdy jsi měl dovolenou?
2: No, minulý týden, že?
3: Já si myslím, že Dom nevyhrál, protože kdyby vyhrál, tak ti nezvedne ani telefon, to by si jenom volal a volaný účastník není dostupný. Já si myslím, že ten už by se v té práci neokázal. Má stejnou holou řiť, jako my všichni ostatní. Já mu dám miliony.
4: Tak jo. Dominik, určitě vyhrál, protože ten týden volná, on to nějak, jo, ty jsi to říkal, že potřebuje řešit rodinnou situaci, no tak co je za důležitější, jak rodinná situace, než se dobře poradit a rozmyslet, co s prachama?
5: Ale já bych ti to i přál, už nějaký pořádný barák na lobečku, Romanový prdkul, jak to vypadám, to je ale já tam to dětství prožil taky. Když ti to přeju, nechtěl bys mi něco poslat?
1: Tak co, nechtěl bys mi něco poslat?
2: Hele, nechci. Škoda, zaplatím na daních, ty vole. Škoda, bude stát nový auto, nový barák v Kralupech. Hrozný.
1: Miliony.
2: Miliony.

0: 210 32 30 30 Rádio Spen.
1: Každý den je voden míň. Každý den je voden míň. Každý den je voden míň.

0: aplikace.
1: A je to tady, máme tady vzkaz. No a je to reakce na Petrův song na přání. Ruda tady.
2: Ahoj Vicky, tak chtěl bych poděkovat Petrovi, že mi zahrál písničku, tak mu to vrátím. A hodil bych tam Hektora, sousedy, bude to pro Petra, či mu to dneska utíká, a pro všechny za volant, jinak mě teď na víkendu čeká stěhování, malování, takže radši být v práci, než se stěhovat a přenášet věci a montovat skřínky a nábytek. Tak jo, mějte se, ahoj.
1: Uf, teda Rudo, tak tohle teda nezní úplně jako taková ta pohádková reklama na IKEA, ale víš co, já vím, že to dáš, protože Petr ti poslal song, že seš borec, boreček, takže to zandáš a budeš úplně to mít v kapse. No a teď už track od Spinera Spinerovi, Sousedi v éteru, Radio Spin. Mí.

0: Robin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě i v příští hoďce komunikátor. No a teď tady dáme Serious Talk. Chceš biznis? Rychlý prachy a produkt, za který ti lidi utrhnou ručičky? No tak mám tady pro tebe easy odpověď. Prodávej vzduch. Bizár? Já vím. Ale jsou v tom fakt velký money. No a v příští hoďce ti řeknu, jakou sumu byli lidi ochotní zaplatit za Air z Káněho koncertu. Takže ukaž mi svýho business ducha a řekni, jaký vzduch bys prodával ty. Těším se, co mi tady přistane. No a teď ještě počasí. Koukáme na to, jak je venku, jak říkám, no, svítí slunčko, je lehce pod mrakem, v Praze 15 stupňů, ve zbytku republiky až kolem 20, dneska odpoledne bude lejt. Jak jsem říkala, vem si sebou ten deštník, bude kolem 25 stupňů Celsia, no a někde to bude trošku víc drsný, to například v Praze, někde jenom tak lehce kápne a to spíš na Moravě. No tak, když se podívám ještě na zítřek, tak tam taky očekávej deště, takže ber rovnou pláštěnku.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk?

Pippin, Vicky tady s tebou. No a jsem zpět s velkým biznisem. Pokud chceš vydělávat velký prachy, jsem tady, tady a teďka tvůj guru. Hele, stačí koupit pár igelitních sáčků a začít chytat. A ne žádný motýle a už vůbec ne lelky. Pěkně se budeš činit a budeš chytat vzduch. Hele, pak to střelíš na internetu a budeš hodně maňatej. Já fakt koukala jak puk, protože na eBay se objevil takovej ten neprodyšný sáček na svačiny a na něm napsáno vzduch s show Káněho. Hele, já bych ho teda nechtěla, protože bych se bála, že bych se nadechla a ještě by se mi z toho začala zvedat pravačka, tak to ani náhodou, to ne, to rozhodně ne. Ale říkám si, že lidi si možná spletli jako ten nápis, že jo, a mysleli si, že to je třeba vzduch s show Káněte Mořskýho. A zase jako dýchat přímořský vzduch, to je krásný, že jo? To bych možná taky nakoupila, ale teda ne za takovýhle šílený prachy. Normálně oni to tam vydražili na $60,000. To je neuvěřitelný. To nechápu, opravdu z toho padám. Naštěstí na eBay potom přiznali, že opravdu nemůžeš prodávat něco, na co nemáš nárok, co je vlastně takzvaně všech, je to veřejný, takže vzduch se nakonec neprodal. Každopádně mám tady ještě jednu firmu, která opravdu prodává stlačený kanadský čistý vzduch, a to ve spreji. Tak kdyby si se chtěl někdy nadechnout prostě Kanady a krásného čistého vzduchu, tak určitě doporučuji najít si. No a teď už by mě zajímalo, co ty? Probuď v sobě svýho business ducha a řekni mi, jaký vzduch by si prodával. A za kolik? Teď už víš, že ve hře a v sázce máme kolem $60,000. What? Rádio

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, za chviličku ti řeknu, co si nechá zahrát David, no ale ještě předtím tady samozřejmě probíráme v týhletý hoďce obrovský business plány, protože vzduch je všude kolem nás, ale když ho chytíš a zakonzervuješ, tak ho potom můžeš prodávat za velký, ale velký prachy. Takže to, že se prodával vzduch z koncertu Kanyeho Westa, už víš. No a já jsem si říkala, tyjo, jaký biznis bych jako rozjela, protože takových jako 60 tisíc dolarů za vlastně jeden pytlík naplněný vzduchem. Hele, víš co, já už to mám. Já bych sebrala vzduch ve stáji, v koňský, a prodávala bych to s tím, že by si to člověk potom mohl třeba prostě vypustit ten sáček v autě, aby se potom cítil jako kovboj na divokém západě a mohl to pořádně rozjet, takže takový jíhá vibes. No ale mám tady samozřejmě i našeho biznismena Petra.
2: Já bych udělal biznis takový, já bych prodával prdy v zavařovacích flaškách. Prd do zavařovačky za 300.
1: Jako svoje prdy?
2: No jasně, ještě já bych za to někomu platil. Já bych se normálně nadspal hrachem a to by ty flašky lítaly, hele.
1: No, Petře, to je výborný, já si říkám, zase kdybychom to spojili s těma autama, jestli někomu chybí turbo, no tak jediná jasná šance je prostě zavařovačka od Petra. Jestli za 300, tak doufám, že dolarů, protože jako musíme myslet ve velkým samozřejmě. A jako tohle je výborný, takže Petr má úplně jasno, teď bude snídat každý ráno po anglicku. No a dáme si teď kontrakt na přání, co to bude, Davide?
3: Já jsem David Zajíc, vybral jsem si Big Stepper od PTK a posílám to pro všechny studenty, co jsou teďka ve škole.
1: Jasnačka, tak zdravím na praxe a pouštím vám Big Steppera. Užívejte Radio Spin.
4: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: No a teď už bych ti ráda připomněla spin komisaře Repa Matyho, který zase včera vyrazil a rozjel se po České republice, aby zkontroloval jednoho ze spinnerů, jestli opravdu poctivě poslouchají naše rádio, protože když poslouchají, tak odměna je rozhodně nemine. No tak tentokrát teda surfoval takzvaně D1 Maty, frčel přes Humpolec až do Dušejova, kde na stavbě Kravína potkal Michala. No a jak to celý dopadlo?
1: Tady spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušejově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
1: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
0: Gratuluju, vyhrál jsi.
2: Děkuju, to bylo docela překvapko, teda popravdě.
0: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
2: Práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
0: Na jaký Tiger se nejvíc těšíš?
2: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají teďka. Koukám, jestli neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude. Podle mě to bude dobrý.
0: No tak výborně, pokud chceš zažít překvápko stejně jako Michal a posloucháš nás pravidelně, tak rozhodně neváhej a zaregistruj se, a to na program @radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a hlavně tu adresu, kde Radio Spin pravidelně posloucháš. No a samozřejmě pokud nás ladíš pravidelně v autě, tak vůbec nemusíš být smuten, protože Maty vždycky někde na cestě zastaví na benzínce a můžeš ho tam chytit a dostat třeba náš bezvadný, výborný merch, takže rozhodně máš se na co těšit, pro každýho máme něco. No a teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionu, tak tady máme nehodu v Brně v ulici Křížová. Dál se přesouvám rovnou do Prahy, protože tady je kreš na pražském městském okruhu na 60. kilometru ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic. Nehoda je taky v ulici Slánská. No a pozor, Kbelská, ta nám poskakuje, 6 minut navíc tady čekej. No a celkově centrum je zasekaný a všude všemi směry ti to stojí kolem 10 minutek. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: No a teď už tady máme spinnera Lukáše, který se rozhodl poslat good energy, dobrou energii do éteru, no a taky svýmu kolegovi.
2: Já jsem Lukáš a vybral jsem si od PSH, všichni už jsou v Německu pro svýho dobrýho kolegu Pavla, ať mu to dneska v práci utíká, protože jako je mrzutej, tak má dobrou náladu.
1: Pavle, nebuď šmoula mrzout. Hele, pojď si radši poslechnout elektropecku, co se hraje v Německu. Radio Spin.
3: DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu i chlíbe Prák, mám to tu rád, jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i zbudte grupe

0: za chvilku nám začne už poslední hoďka komunikátorů. No a v tý ti řeknu o dalším skvělým tipu na koncert. Půjde o Nobody Listener. Myslím si, že budeš valit oči. No a teď si dáme počasí. Koukáme na to, jak je venku, 16 stupňů Celsia zataženo v Praze, ve zbytku republiky kolem 20 stupňů. Jinak dneska přes den odpoledne bude lejt jako z konve, a to v celé republice, bude kolem 23 stupňů. No a zítra se to nezlepší, bude taky lejt, vidím tady šedivý mráčky a spoustu dešťových kapek, takže se připrav, trošku se nám ochladí, bude kolem 17 stupňů. No a vypadá to, že opravdu vytáhní něco, pod čím se budeš moc schovat. Všichni budeme doufat, že těch plechových deštníků ve městě za stolik nebude. Uf, uf. Fin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Radiospin a poslední hoďku komunikátoru. No a mám tady pro tebe fakt cool show. Nobody Listen vystoupí na Signal Sounds. No a bude to podle mě zážitek nejen hudební, ale hlavně i vizuální, protože koncert proběhne v Signal Space. Je to největší galerie digitálního umění v Česku. No a jestli znáš Signal Festival, no tak v tom případě už víš, o co půjde, protože já teda v Praze chodím každý rok, pokud si nebyl, doporučuju, a nebo třeba právě teď můžeš jít nacítit tu atmošku přímo do Signal Spaceu. Prostě já jsem vždycky úplně unešená ze všeho tam. Prostě digitální umění je pro mě, mám to fakt ráda. No a takhle si tu akci prostě představuju. Něco jako ten Signal Festival, ale vevnitř. Prostě projekce, světla, no a k tomu epic music od Nobody Listen, která bude živě na místě, no a vytvořená přímo pro prostory galerie. Takže za mě Nobody Listen je frajer a tenhle set chci slyšet. Tak už příští čtvrtek, 14. května od 7 hodin v Signal Space. Tak co, půjdeš se tam podívat a poslechnout si Radio Spin?

0: Rádiu Spin.
1: A jedeme další tracky na přání, no a tentokrát tady mám jedno krásné přání k svátku od Pepy.
2: Čauky Vicky, prosím o zahrání k svátku. Dneska má Ráďa můj kámoš Fargy svátek a protože je to nejchlupatější Ráďa v okrese Znojmo, tak mu nech zahrát od Hektora King Kong. Díky.
1: Díky, díky, já se připojuju tady ke gratulacím. Krásný svátek, Ráďo. Dneska má totiž svátek Radoslav, takže rozhodně, pokud nějakýho svýho máš, tak mu taky popřej. No a teď už samozřejmě Hektor pro toho největšího Kinga ze Znojemska. Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnici. Tady je nehoda na D1 na 163. kilometru v okolí Velké Býteše ve směru na Prahu. No a potom taky na D11. Tady je nehoda na 52. kilometru v okolí Polní Chrčice ve směru na Hradec Králové. No a teď už se přesouvám do Prahy. Tady čekej zdržení přímo v centru. Crash je totiž na náměstí IP Pavlova. Další crash je taky na Černokostelecký ve Štěrboholech. No a pozor, Pražský městský okruh taky hlásí nehodu, a to na 22. kilometru ve směru na D1 v okolí Jinočan. Jsou tady auta na blikačkách, tak pozor, abys to do nich nenapálil. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Spin.
1: A máme tady poslední track na přání dnešního komunikátoru. No a dojeli jsme tady za dalším spinnerem a jeho kámošem.
2: Tak chtěl bych to zahrát pro mýho kámoše do Karlových Varů, Jakubovi Trmalovi, tomu nejlepšímu elektrikářovi na světě. A chtěl bych mu zkázat, že sice čas oběda, ale práce nepočká, tak by měl trošku máknout. Dík, čau.
1: Dobře, dobře, takže zamakáme 12.35, takže jeden knedlíček chromst a druhý knedlíček chromst a makej, makej, makej, ještě to zelí a ti tam taky zůstane a taky prostě ty bláho, ta sekaná, to uzený maso do toho, hele, všechno, všechno bude, takže makáme, makáme a máme tady k tomu Tupaka, Radio Spin a dobrou chuť. Čau.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a už taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Já jsem Jirkovi nezapla mikrofon a byla jsem jako Jirko.
1: Ale zapla si nějaký jiný mikrofon, někde jinde, možná v jiném studiu.
0: Já jsem... Něco svítilo, já byla spokojená a Jirka tady klepal na mikrofon a byla jako Vicky. Tak dobrý, tak už se slyšíme. Prosím tě, co dneska budeš probírat?
1: My se podíváme na nový film od Christopha Nolana. No. Bude to film Odyssea, který včera dostal další trailer. Bude to mimo jiné film, ve kterém si zahraje třeba Travis Scott.
0: Hustý. Jo, to už dřív vyběhlo něco maličkýho, že jo?
1: Je to
0: tak. Tam tak mihnul, ale měl by mít docela nějakou větší roli, jsem pochopila. Tak.
1: No, já myslím, že by dokonce i mohl a teď už se teda dokonce blíží i datum vydání, takže za chvilkou se o tom budeme moc přesvědčit.
0: Ne, tak to je úplná pecka. No a co tam máš ještě v rukávu?
1: V rukávu máme ještě hokej, podíváme se na hokejisty, konkrétně se podíváme na nejlepší hokejisty téhle sezóny tady u nás v České republice, kteří teda včera předevčírem se rozdávali tyhle ocenění, tak se podíváme, kdo v jakých kategoriích zabodoval.
0: No tak úplně skvělý, takže bude sportovní rubrika, bude filmová rubrika, všechno bude tady na Rádiu Spin k tomu skvělý tracky.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Všechno bude a já teda se ještě musím Jirko zeptat. Prosím tě, já jsem tady řešila takový téma, který bylo jakože Kanye West prostě měl teďkon ty různý koncerty, že jo, a nějakého člověka nenapadlo nic lepšího, než si tam jako nazbírat vzduch do pytlíku a pak ho prodávat na eBay. Jakože vzduch z koncertu Kanyeho Westa normálně dražilo se na $60,000.
1: Až takhle?
0: No, pak jim to normálně eBay zakázal nebo co, protože řekl, že nemůžeš prostě vlastnit vzduch, takže smůla. Sešlo z toho obchodu, ale jako prachy byly závratný, tak mě by zajímalo, kdyby si rozjel takovýhle obrovský biznis, tak co by si nachytal do toho pytlíku? Jaký vzduch?
1: Ty jo, to já nevím, jaký vzduch, protože Kanye West mi připadá docela jako dobrý cíl, protože třeba už to byl jeho poslední koncert, to nikdo neví, teď aktuálně, co se děje, tak nevím, jestli nějaký raritnější vzduch bych ještě někde našel, jo?
0: Je pravda, že svým způsobem možná Kanye West už je trošku relikvie a jeho vzduch bude ale myslím, vypuštěn nevím kde.
1: Myslím si, že kdybych sebral vzduch vlastně kdekoliv a dal to na eBay a napsal tam, že to bylo u Kanyeho na toaletě, tak že by to mohlo být ještě třeba za větší sumu.
0: Jako, že by si to někdo prostě nechal vypustit ten vzduch na té toaletě a byl by jako sdílíme stejný záchod s Kanyou. To je strašný.
1: To je jak u Kanyeho tady.
0: No dobře, tak jak u Kanyete, jedeme dál. Dáme si ještě počasí. Podíváme se tady na to počasí trošku z výšky, takovým, řekla bych, ptačím pohledem, ptačí perspektiva tady 17 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 22 stupňů. Čekej dneska přehánky, bude pršet, Jirko. Máš deštník?
1: Nemám deštník a to jsem dneska chtěl vyrazit i ven, tak si zůstanu doma.
0: Tak nic, tak už nikam nechoď. Protože bude fakt late. No a zítra to bude to stejný, dokonce se nám i ochladí a teploty budou kolem 18 stupňů a bude prostě late a late a late.
1: No tak, můžeme si to užívat ještě do té doby, protože za pár týdnů už budeme zase říkat, ať už prší, tyjo, to je zase vedro.
0: To je pravda. Tak ale zatím se loučím, užijte si Jirku a potom ještě Máru a já jedu. Prší, prší, jen celé je.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Přeju ti příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, za mikem je tady s tebou Jirka, máme tady středu, já ti přeju teda příjemný odpolko. My se dneska tady společně mrkneme na hokej, jednak se teď udělovaly ceny pro nejlepší hokejisty sezóny tady u nás v lize, tak i zanedlouho odstartuje mistrovství světa, takže opět budeme moct zafandit. Mimo jiné se koukneme taky na jednoho týpka, který měl problém s kurýrama, který nikdy nemohli najít jeho dveře. Jak to vyřešil, to ti řeknu už za pár minut, takže na to si rozhodně počkej. Jinak za hodinku nás čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, no a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i naladit svoji oblíbenou pecku, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace. No a my už se na to teda můžeme vrhnout, Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, my už to teda jdeme odpálit.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Minulý týden vyhrál jakýsi týpek ve Středočeském kraji 187 milionů a řekl, že by nepřišel do práce, že by to neřekl známým a tak dál a tak dál. A mě to začalo trošku vrtat hlavou, jo. Takže mám takový jako nápad, pojďme si udělat kvíz. Tak, Dominiku, řekni mi, odkud jsi?
2: No, z Lipčic nad Vltavou.
1: Kde jsou z Lipčice?
2: Ve Středočeském kraji.
1: Aha. Kdy jsi měl dovolenou?
2: No, minulý týden, že?
3: Já si myslím, že Dom nevyhrál, protože kdyby vyhrál, tak ti nezvedne ani telefon. To by si jenom volal a volaný účastník není dostupný. Já si myslím, že ten už by se v té práci neokázal. Má stejnou holou řiť, jako my všichni ostatní. Já mu dám miliony.
4: Tak jo. Určitě vyhrál, protože ten týden volná, on to nějak, jo, ty jsi to říkal, že potřebuje řešit rodinnou situaci, no tak co je za důležitější jako rodinná situace, než se dobře poradit a rozmyslet, co s prachama?
5: Ale já bych to i přál, už nějaký pořádný barák na Lobečku, Romanový prkul, ať mi to dám pravou, to je ale já tam to dětství prožil taky. Když ti to přeju, nechtěl bys mi něco poslat?
1: Tak co, nechtěl bys mi něco poslat?
2: Hele, nechci. Školi zaplatím na daních, ty vole. Školi bude stát nový auto, nový barák v Kralupech, hrozný.
1: Miliony.
2: Miliony.

Posloucháš Radio Spin, možná to znáš, nebydlíš někde úplně na hlavní ulici a kurýři mají problém s tím najít tvůj vchod. O tom já bych tady vlastně mohl vyprávět hodiny, v podstatě na jedné ruce bych dokázal spočítat kurýry, který ke mně trefili na první pokus. No a podobný problém řešil jeden týpek z Kalifornie, ten bydlí v takový zapadlý ulici u lesa, sjezd k němu z hlavní cesty není skoro vidět, no a tak než aby každýho kurýra zdlouhavě navigoval přes telefon, rozhodnul se na to jít jinak. Pořídil si několik dronů, pomocí kterých nad svým barákem napsal obrovský svítivý nápis Čekám tady a šipku přímo na jeho barák. To skutečně nemůže nikdo přehlídnout. Jediný problém, který bych tady viděl, tak možná, že když na té silnici jedou i ostatní samozřejmě, tak ty to taky nepřehlídnou, tak aby si to třeba nevyložil špatně nějaký řidič autobusu a nevyklopil ti tam třeba zájezd důchodců na zahradě. No, já si radši počkám, až drony budou používat naopak kurýři a já si to pak vyzvednu hezky rovnou na balkóně. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady zdržení na D1, a to u 167. kiláku, štosuje se to tady směrem na Prahu, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D10, přímo u Prahy se to tady štosuje obousměrně, takže taky opatrně, no a opatrně i na D3, 72. kilometr ve směru na Benešov, hlásí taky štosovačku. Regiony tak ty aktuálně jedou bez problémů, když se pak podíváme na silnice v Praze, tady vidím zdržení v Kbelský ulici, kde se to štosuje směrem ven z Prahy. Další zdržení hlásí taky Štěrboholská spojka, a to především ve směru na Záběhlice se to tady štosuje, jinak ale jedeš naprosto v cajku, takže jezdi i dál opatrně. No a jestli máš nějaký info ze silnic, o kterém já třeba nevím, tak budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Radio Spin hraju přesně podle tebe a to celý odpoledne, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, můžeš ho tady samozřejmě naladit. Já už tady mám teď vzkaz od Petra.
1: Čau Jirko, tady Petr, jestli můžu takhle odpoledne jednu balkonovku a dáme to všem, ať nám to uteče. Hele, díky, čau.
0: Tak jeden restovský letí pro vás, pro všechny do éteru, jdeme si to společně užít. Jestli seš někde třeba za volantem, tak tam hlavně opatrně.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra.

0: Příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 6. května, svátek slaví Radoslav, takže přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, takže na to buď rozhodně ready. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Než ale budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně teda 21 stupňů, je tam tak jako polojasno, kolem 6. hodiny vidím, že nás trochu pozlobí i déšť, takže na to dávej taky bacha. Zítra už to bude bez deště a maxima ty se vyšvihnou na 19 stupňů.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
2: Radio

0: jsme Rádio Spin.
1: Plavčíku?
2: Ano, kapitáne.
1: Co to máte za příšerné tetování?
2: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
1: To je příšerný, proč nešel k Tundrik Tattoo? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tundrik Tattoo, rozumíš?
2: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
1: Přes Instagram. Napiš tam Tundrik Tattoo a okamžitě ho začni sledovat.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

nepochopil, co je chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčne tvojí BBC do tvý pus. Sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, máme 2 hodiny a nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky nějaký 3 jména, ale můžou to být třeba taky 3 filmy, 3 tracky, 3 města, zkrátka 3 věci, které mají společný pojítko, no a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. Dneska tady mám 3 města právě a zajímá mě, co by mohlo spojovat teda Prahu, Stockholm a taky Curych. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co si myslíš, že by mohlo teda spojovat Prahu, Stockholm a taky Curych, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavý, jestli na to někdo z vás dneska kápne.

jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let. A za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat Prahu, Stockholm a taky Curych. Já jsem ti slíbil nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Jedná se o něco, co se v těchto městech konalo. V Praze to bylo v roce 2024, ve Stockholmu to bylo vlastně minulej rok, no a letos nás to čeká právě v Curychu. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co mám na mysli, že by mohlo spojovat Prahu, Stockholm a taky Curych, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak posílej svoje tipy, jsem zvědavý, jestli na to někdo z vás kápne. Rádio Spin.

0: Hádanka 3 v jednom na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat města Praha, konkrétně Stockholm a taky Curych. My už teda víme, že je spojuje nějaká akce, která se konala ve všech těchto městech. V tom roce 2024, kdy se to konalo právě tady u nás v Praze, tak to byl super rok pro spoustu z nás, bych řekl, právě díky téhle akci. No a mimo Prahy by sem do téhle trojice mohl zahrnout třeba taky Ostravu. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Prahu, Stockholm a taky Curych, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D10 vidím i dál velký zdržení přímo u Prahy, a to obousměrný, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D4, 54. kilometr směrem na Prahu, hlásí teda taky velkou štosovačku. Na D1 u 65. kiláku se to štosuje ve směru na Brno, takže tady taky rozhodně dávej majzla. Regiony ty vypadají ale, že jedou v pohodě, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady velký zdržení aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš ve směru na Záběhlice, dál taky k Belská ulice směrem ven z Prahy hlásíš štosovačku, Pražský okruh v okolí Řeporí, Chrášťan, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Co se potom nehod týče, tak tady vidím jeden crash v ulici v Holešovičkách a jednu nehodu hlásí taky Bucharova ulice. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak taky varských, plzeňských, jihlavských, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. And I'm like, na na na na na na na na na.

0: Radio Spin, Jirka, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat Prahu, Stockholm a taky Curych. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše odpovědi.
1: Já si myslím, že to je normálně mistrovství světa v hokeji.
0: Tak mistrovství světa v hokeji, to se tady objevilo už několikrát.
2: Všude bylo mistrovství světa v hokeji.
0: A dáme si ještě do třetice potvrzení nebo vyvrácení.
3: Všechny tři města hostily mistrovství světa v hokeji, Zlatá Praha.
0: Máme to tady do třetice a samozřejmě je to přesně tak. Všechny tyhle tři města hostily nebo budou hostit mistrovství světa v hokeji. Jak jsme tady správně slyšeli, je Zlatá Praha, kdy jsme teda v roce 2024 vybojovali zlatou medaili tady na domovský půdě, tak doufejme, že letos v Curychu to bude vypadat podobně. Každopádně startuje to už 15. května, takže je to opravdu za rohem. Já musím říct, že se na to neskutečně těším, až si zase společně zafandíme. Každopádně díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, no a další hádanku 3 v jednom si dáme zase v příštím týdnu tady na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my stále pokračujeme ve Spin Extra. Už za moment se podíváme na nejlepší hokejisty naší ligy za tuhle sezónu. Samozřejmě Ideál taky hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jinak připomínám, že dneska máme teda 6. května, svátek tak slaví Radoslav, takže přeju jenom to nejlepší. No a než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Kolem nějaký 6. hodiny tady vidím, že nám lehce sprchne, takže na to dávej rozhodně bacha. Zítra už to vypadá, že by to mělo být bez deště, maximáty se pak vyšvihnou na 19 stupňů.

Posloucháš Radio Spin, včera se oceňovali nejlepší hokejisti téhle sezóny tady u nás v České republice. Dominoval Roman Červenka, který teda zvítězil v anketě hokejista sezóny, což je taková ta hlavní anketa. No a Roman Červenka nezůstal jenom u jedné ceny, odnesl si dokonce 4 ceny, a to za nejproduktivnějšího hráče v základní části. Získal taky cenu pro nejvíce voleného hráče, taky se stal celkem nejlepší hráčem v playoff, takže Roman Červenka to opravdu vydrtil úplně celý. Další, který bodoval, tak byl Tomáš Galvas, který teda byl zvolený obráncem sezóny, ten je z Liberce, a zvítězil taky Anthony Nellis jakožto nejlepší střelec sezóny. No a cenu dostal i Lukáš Pech, takovou speciální cenu za oddanost hokeji. Takže trofeje byly rozdaný. Vím, že Roman Červenka už taky promluvil o tom, že nadcházejícím mistrovství světa v ledním hokeji, takže se samozřejmě zúčastní, takže na něj se můžeme těšit, a samozřejmě i na ostatní borce. Takže já budu držet palce a doufám, že teda z Curychu přivezeme nějakou tu cenou placku. Radio Spin!

0: Posloucháš Radio Spin, jdeme se teď podívat za naším spin komisařem, který každý týden vyjíždí za váma, za spinnerama, a to po celé České republice, a hledá vás spinnery a zjišťuje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin nebo ne. Když tě najde u toho, jak Radio Spin posloucháš, tak na oplátku pro tebe má pořádnou hromadu dárků v podobě energy drinku od Tigru. Jsou tam taky nějaké novinky v podobě teda energy drinku Aura, který dokonce ještě ani nejsou v prodeji. Navíc jak Tiger, tak taky my za Radio Spin přihodíme nějaký trička, nějaký merch, nějaký taky samolepky. Tenhle týden tak Spin komisař Rep vyrazil za Michalem a jak to dopadlo, to si teď můžeme poslechnout.
1: Tady Spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
2: Ahoj,
3: Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
1: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
3: Gratuluju, vyhrál jsi!
2: Děkuju, to bylo docela překvapkou, teda popravdě.
3: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
2: Práci to máme za prý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
3: Na jaký Tiger se nejvíc těšíš?
2: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají. Teďka koukám, jestli jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude. Podle mě to bude dobrý.
0: Tak chlapi, jestli i teď posloucháte, tak ještě jednou velká gratulace tady ode mě. No a jestli by si chtěl i ty, aby za tebou Spin komisař Rep dorazil a dovesti taky pořádnou dávku Tigru, tak je to úplně jednoduchý. Stačí napsat jenom na e-mail program@radiospin.cz. Tam napiš svoje jméno, taky adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš. No a v neposlední řadě taky svůj telefon. No a kdo ví, třeba příště Spin komisař Rep dorazí právě za tebou.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady zdržení na D1, a to konkrétně u 52. kilometru ve směru na Prahu se to tady štosuje, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D10 přímo u Prahy, tady vidím obousměrný zdržení. No a v neposlední řadě ještě teda na D10 zůstaneme, jenom se přesuneme na 42. kilometr ve směru teda na Mladou Boleslav, i tady čekej lehkou štosovačku. Regiony i dál jedou v pohodě, když se pak podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady hlásí jižní spojka, která se táhne přes celý Baranďák, taky přes celou Dobřížskou ulici. V Bubenečském tunelu si postojíš směrem na Holešovičky, Pražský okruh v okolí Chrášťan, taky Řeporí, hlásí taky štosovačku. Vidím tam taky nějaký nehody, takže z tohohle důvodu si tam postojíš. No a postojíš si taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: 30, hrajeme přesně podle tebe.
1: My teď před sebou máme už poslední dnešní track na přání v rámci pořadu Spin Extra a o ten se postará Jakub. Čau, Kubo.
2: Dobrý den.
1: Kubo, tak co jsi vybral, co zahrajeme?
2: Brick na brick od Ricka.
1: Hard Rico, brick na brick, já už to tady mám ready, budeme to někomu speciálně posílat. Tak já to tam hážu, díky moc za tenhle banger, užij si to a měj se hezky. Hezký den, čus.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin

0: Radio Spin, přeju ti příjemnou středu, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Máro, příští pátek tak začíná mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Už zase?
0: Už zase, bude to tentokrát v Curychu.
1: OK.
0: Koukáš se vždycky, když se hraje?
1: Jo, jasně, já jsem velký fanoušek.
0: Tak jak to typuješ letos?
1: Je, tak to po mně ale nechtějí takovýhle, to se ještě někdo vsadí a pak to tady ze mě bude vymáhat. Tyjo, no já bych samozřejmě přál Čechům, ať se dostaneme zase co nejdál, protože naposledy to nevyšlo, že jo, to jsme vytekli s tou Kanadou, když jsme začali prostě hrát hodně dobře v tom posledním zápase, kde nám šlo úplně o všechno, tak já věřím, že letos začneme aspoň trochu dřív, ačkoliv bude jiný trenér.
0: Bude jiný trenér, to je pravda. Ano. My jsme naposled zaváleli vlastně tady na domácí půdě.
1: Ano, ano.
0: Tak nevím, jestli je vzdušnou čarou Curych o něco blíž než Stockholm. Řekl bych, že možná
1: asi jo.
0: Tak by se nám třeba mohlo dařit trochu víc.
1: Jako jo, určitě tam zase budou český fanoušci, což je skvělý a já je to obdivu, protože vlastně ty předchozí hry, že jo, tak byly, jak jsi říkal, ve Stockholmu, tam je to drahý, teďka ještě v Curychu, tam je to sakra drahý.
0: To je pravda.
1: Jako tyjo, obdivu, že na to lidi mají prachy.
0: Já myslím, že zase tam vyjede náš Fantom.
1: Jo, jasně.
0: Ten se tam teda prohne v Curychu, ale Fantomasovi to je jedno, i kdyby měl jet, že jo, do Ameriky třeba.
1: Přesně tak.
0: No Máro, co budeš dneska řešit ty?
1: No já už jsem ti to trošku nastínil tady mimo éter, já jsem vyspovídal Jirku, jestli by si dokázal tipnout, co drželo jednoho řidiče 22 hodin v kuse vzůru, když řídil kamion.
0: No jsem zvědavý, co spineři budete tipovat, protože já jsem to nedal.
1: Nedal, no.
0: Já jsem to nedal, takže já budu...
1: Jirka tipoval lehkou ženu u dálnice.
0: No, ještě to neměl práskne tady má. Tak já se Máru rozhodně taky naladím, protože jsem zvědavý, jestli vy spineři na to tady dneska kápnete, ale ještě než se Máru pustím, tak se taky podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, je tam stále polojasno, kolem 6. hodiny to vypadá, že taky spadne nějaká ta kapka, tak na to dávej taky bacha. Zítra už by to mělo být ale bez deště a maxima ty se vyšvihnou na 19. Takže užívej pohodovej zbytek dne tady s Márou. My se slyšíme vlastně ještě v 8 hodin u československého Undergroundu. Prozatím ale Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který

Kdo nastavil zákony tak, aby platili, řekni, ať přísahá na Bibli. Mě nabodně na vidle, jestli se pletu, nejdem zasu v klidu si navykli. Rakety za ganžu, za pitlik, tady máš baganže se zabydli.

0: Za minutu a půl, 4 hodiny, přesný čas.
1: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v Republice.
2: Stejně nemá cenu vračet nad tím, co jsme měli.

Mára, 4 minuty po 16:00, 6 minut po 16:00 dokonce už. Máme dneska 6. května, středu, svátek dneska slaví Radoslav. Tak jestli ho znáš, tak mu popřeji, udělám mu to určitě radost. No a dneska šílená storka z D2, kamionák řídil 22 hodin v kuse. 22, jako nespat 24 hodiny je docela easy, ale řídit u toho kamion, to chce fakt koule. No a já se ptám, co bylo jeho jako tajemství výdrže, co ho drželo při životě, jestli nějaký energiák, drogy, nebo vlastně jestli úplně něco jiného. Svoje tipy, co udrželo týpka 22 hodin vzůru a řídit kamion, házej do naší mobilní apky, nebo na číslo 210 32 30 30. K tomu samozřejmě taky můžeš přidat svůj oblíbený track na přání, abych zahrál tobě. Já to dneska odpálím z The Game Big Money, protože tady ten track je naprosto skvělý banger a extrémně mě baví ten špinavý beat. Tak užívej na Radio Spin.

0: na Rádiu Spin.
1: Minulý týden vyhrál jakýsi týpek ve Středočeském kraji 187 milionů a řekl, že by nepřišel do práce, že by to neřekl známým a tak dál a tak dál. A mě to začalo trošku vrtat hlavou, jo. Takže mám takový jako nápad, pojďme si udělat kvíz. Tak, Dominiku, řekni mi, odkud jsi?
2: No, z Lipčic nad Vltavou.
1: Kde jsou z Lipčice?
2: Ve Středočeském kraji.
1: Aha. Kdy jsi měl dovolenou?
2: No, minulý týden, že?
3: Já si myslím, že Dom nevyhrál, protože kdyby vyhrál, tak ti nezvedne ani telefon, to by si jenom volal a volaný účastník není dostupný. Já si myslím, že ten už by se v té práci neokázal. Má stejnou holou zit, jako my všichni ostatní. Já mu dám miliony.
4: Tak jo. Určitě vyhrál, protože ten týden volná, on to nějak, jo, ty jsi to říkal, že potřebuje řešit rodinnou situaci, no tak co je za důležitější, jak to rodinná situace, než se dobře poradit a rozmyslet, co s prachama?
5: Ale já bych to i přál, už nějaký pořádný barák na Lobečku, Romanový prdkul, jak to je zbrám, kterou to je, ale já tam to dětství prožil taky. Když ti to přeju, nechtěl bys mi něco poslat?
1: Tak co, nechtěl bys mi něco poslat?
2: Hele, nechci. Škoda, zaplatím na daních, ty vole. Škoda, bude stát nový auto, nový barák v Kralupech. Hrozný.
1: Miliony.
2: Miliony.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, a na začátku hodiny jsem ti říkal o řidiči kamionu, který 22 hodin řídil, a to bez zastavení. No a ptal jsem se tě, co je jeho hnací motor, proč prostě neusnul, proč ten týpek byl zhůru tak dlouho. No tak někteří spineři se ozvali, třeba to typoval i Honza.
1: Ale tak buď drogy nebo alkohol, no.
0: Drogy nebo alkohol, drogy... Kofein je vlastně droga, ne? Takže Honzo, svým způsobem máš pravdu. O tom trochu tuší i Míra.
2: Čau, to je Míra. Ale no, já myslím, že zelené, jako já nevím, on vzal no, ramen z tašky, vytáhl větvičku, z toho vzal lísky a vylouhoval to ve vodě. Či říkám, 3 dny jsem potom nespal.
0: Míra si to zkusil a 3 dny nespal. Paťas byl taky docela blízko, ne, ale správně.
3: Držela zůru, turecký čaj ho držel zůru, turecký čaj.
0: Ty, už jsem se trošku bál, Paťasi, co z tebe vyleze, držela ho, tak nakonec taky zelený čaj a ještě Vašek.
4: To jsem trošku něco zaslech a ten týpek si prej udělal bandasku s totálně silným tureckým čajem.
0: No prostě turecký čaj, to bych teda neřekl, že to je až takhle silný. Je teda pravda, že já, když slyším Turka, tak taky nemůžu usnout.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, za šupohledem na dálnice, nehoda na D2 na prvním kiláku směrem na Brno, je to tady kolem 5 minut, přes hodinu čekáš na D1 na příjezdu do Brna, cca od 182. a ještě příjezd do Prahy po D5 se taky vázne, a to zhruba na 10 minut. Regiony, tak tady je nehoda v Plzni, na Regensburský, v Budíkách se bouralo na silnici 20 před Kruákem směrem na Vodňany, 10 minut ještě na silnici 3 směrem Benešov od Mráče a ještě Ostrava, tady klasicky zasekaná Rudná a ještě jedna nehoda, to před D1 silnice 56. Hlavní město, tady je nehoda na jižní spojce u Spořilova směrem na Průmyslovku. Čekáš tady zhruba 20 minut, čekáš taky ještě na Štěrbolský spojce, taky ještě na Průmyslovce, taky si počkáš určitě na Povltavský, Argentinský, Strakonický a tak ještě Dobříský. Zmíním ještě Plzeňskou a Patočkovou, ta taky svítí červeně a samozřejmě náš slavný Pražský okruh až 40 minut na 23. kiláku směr D1, opačný směr kolem 10, začíná to zhruba od 15 kiláků směrem na Ruzyň. Tak hodně štěstí, hlavně pevný nervy a ne, bez nehod úplně ideálně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

flow jak z Boeingu. Prej jsem nejvejš a to mluvil jenom po intru. Bojím se, trolím bro. Zbyde beef, počkej až se vrátím, bojím to.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice. From a life of setbacks to a jetpack, the

0: Čau na Spinu, s tebou Mára, máme 6. května, středu, no a i v tomhle ten čas budu hrát přesně podle tebe tvoje oblíbené pecky na přání, který můžeš objednávat do naší mobilní apky nebo na naše číslo, úplně stejně, jako to udělal i Míra.
1: Čau, to je Míra. Můžeš mi tam pustit i za PTK Gedlou, všechno volám.
0: Ať dodržou předpisy, to byla narážka na téma, který jsme tady měli, protože jeden kamionák řídil 22 hodin v kuse. Nakonec zatím stál turecký čaj, takže kdyby se chtěl někde nakopnout, tak věřím, že tady ta bomba ti zaručí, že budeš klidně i 3 dny nespat, protože Míra s tím má zkušenosti. Každopádně teďka Izo a jeho Get Low ještě s Patrikem.

0: Máme všechno, zakončuje 5. hodinu s tebou Mára. No a máme opravdu všechno, protože teďka začíná hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Celých 60 minut, takže můžeš objednávat do naší mobilní aplikace nebo přes naše číslo, což se i stalo, protože volala mi sem třeba Martina.
1: Čau, tady Martina, tak dej tam Tupeka. No pro všechny dobrý lidi. A pro Krista hlavně. Světelný gangstry hlavně taky.
0: Hele, pro Krista jsem nikdy nehrál, je mi velká čest, takže posílám to tomu týpkovi tam nahoře. Jestli tam někdy přijdu, tak prosím, teďka si tady úplně dělám dobrou karmu, takže zahrál jsem ti track, tak doufám, že tam mám uložený někde místo, až bude nejhůř. Každopádně nebude Martina jediná, komu zahraju, protože zahraju třeba ještě Sáře.
2: Pustíte tu ghetto romantiku, tak řekněte, že to je pro Davida Kurinu.
0: Tak jo, tak zdravím Davida a ještě do třetice zahraju pro naší posluchačku Nadís.
3: Ahoj Máro, krásnou středu přeju. Poprosila bych tě dneska o písničku od Davida Getty, Play Hard, něco, co jste dlouho neslyšeli, pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají. A ještě zítra, to dáme a konečně zase volno. Děkuju a mějte se krásně všichni, čau.
0: Jde vidět, že Nadís prodloužený víkendy dělají radost, mě samozřejmě taky, takže těším se na to, jak řekla Nadís, už jenom zítřek a máme to tady. Co máme tady, jsou přeháňky, protože ty se teďka proplejtají celou republikou. V Praze teďka aktuálně prší, bude pršet zhruba do 5 do rána. Týká se to ale samozřejmě i třeba Hradce, Lubavky, Liberce, Jičína, Dvůr nad Labem, taky Plzní, Plání, takže všude teďka docela dost prší, tak s tím počítej a hlavně večer nepodceň, když tak dešník sebou. Teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
5: Plavčíku?
0: Ano, kapitáne.
5: Co to má?

0: kuchař Stefan v Podpalubí.
1: To je příšerný, proč nešel k Tundrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tundrik Tatu, rozumíš?
0: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
1: Přes Instagram. Napiš tam Tundrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára a hlavně hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Máme 4 minuty po 6. středu, svátek dneska slaví Radoslav, tak mu určitě udělej radost a popřej mu ke svátku třeba i oblíbeným trackem na přání. Budu hrát teďka třeba pro Vojtu a hlavně Lukáše.
1: Čau, můžeš zahrát něco od Afromena pro Péťu a hlavně pro Lukase, ať se hodí trošku do klidu. Dík, čau.
0: Lukasi, myslím si, že Because I Got High je úplně perfektní track, který tě navede, aby ses dostal do klidu. Zahraju taky ještě pro Martina.
2: Bushido, a teď si řekni, koho chceš. Jsi to věnovat tobě a všem posluchačům spinnerům, kterým se Bushido líbí.
0: Ok, já jsem si tady vybral Bushido, ale Alice We're Good a ještě do třetice Matyáš, ten už posílal voiceovku včera, ale nestihli jsme.
3: Čus, čus, tady Matyáš. Moc rád bych slyšel skladbu od Hobsena Clarka Tag.
0: Hele, Clarka tady nemám, my jsme si psali, já většinou, když už nemůžu ten track najít, tak ještě píšu, jestli by nebyl náhodou nějaký adept na náhradu. No a co jsem tady vybral, tak je James Cole, Filip Konvalinka, Příčiny, ještě DJ Fate, tak Matyáš, jestli posloucháš dneska, tak věřím, že tady ten banger ti udělá radost. Teďka ale Afromen na Radio Spin.

0: nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf, komm, lass dich fallen. Heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Radio Spin, načísle 210, 32, 30, 30, hrajeme přesně podle tebe.
2: Ladíš Radio Spin a s tebou Mára, máme 6:45, to znamená, že tady pokračuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe, tvoje oblíbený pecky na přání, který můžeš objednávat do naší mobilní apky nebo na naše číslo. No a do mobilní apky objednávala třeba Karin.
3: Ahoj, tady Karin, já bych chtěla mému tačkovi písničku Sergej Barakuda, budem se mít fajn. Moc ho pozdravuju a zdravím všechny v rádiu. Tak čau.
2: Díky moc, Karin. Karin dokonce přihodila i fotku a má naprosto luxusní brejle, takže tady ten drip cením. Dáme si Sergeje B ještě se Steinem a Dorianem. Jsem v pořádku, je to to stejný alba, tak doufám, že to bude v pořádku. Zahraju taky ještě pro Tomáše číslo 1.
4: Já bych tě mlhu od Všína. Já bych to poslal Denise, mý krásný lásce. Takže a tady klukům Fikimu, Sekimu a všem do Jiřic a Honzovi Štvanovi na 32.
2: Feky, Seky, taky zdravím, ještě druhý Tomáš a to bude KSN-ko.
5: Máš tam to, KSN, bude dobro, všechny to poslouchají a to jsou práci.
2: No okej, okay, takže ještě pro všechny pracující nám doplní playlist IZO. Jaký další tracky budu doplňovat, to už je na tobě, takže posílej voiceovky, volej naše číslo, já ti samozřejmě moc rád zahraju. Teďka začneme se Šínem a jeho mlhou.

pomoc nehledám, když se vedu k smrtou můžu sám. A pocit být nikomu dlužen už vůbec. Se svými démony se vypořádal sám v tichu. Z posttraumatické stresové poruchy mám tik.

0: pořádku.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Sensei.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, za šum pohledem na dálnice, a to konkrétně D11, kde čekáš 5 minut směrem na Hradec, je tady auto s defektem na 21. kiláku. Nehoda je na D1, 84. směrem Praha, tady je to naštěstí bez kolon, menší kolona, ale na D1 přece jenom je, a to na 180. na příjezdu do Brna. Ještě D5, zhruba od Rudný, od 5. kiláku na příjezdu do Prahy, tady kolem 5 minut. Regiony, tak nehoda je pořád v Plzni na Těšínský, čerstvá nehoda je v Brně na Okružní, a Ťukanec se ještě odklízí v Hlučínský, a to v Ostravě. Hlavní město, tak tady pokračuje pořád nehoda na Brněnský směrem na Brno, zdržení kolem 8 minut. Nehoda je potom ještě na křižovatce Poděbradská a Průmyslovka. Červeně na mě tady svítí Vlzonka, Patočková a taky ještě Pražský okruh, a to na 23. směrem D1, tady přes 10 minut. Ode mě z dopravy je to všechno. Kdyby si měl info ze silnice, dávej vědět do naší mobilní apky nebo na naše číslo a můžeš si takhle přát i trek na přání.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio.

0: milujem o létě.
1: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Čo na Spinu, s tebou Mára, 6. květen, středa, za chvilku taky půl sedmá, to znamená, že za chvilku tady budeme v polovině hodiny, kdy můžu hrát jenom podle tebe, tvoje oblíbený pecky na přání, tak se jdeme do toho vrhnout a těch tracků stihneme co nejvíc, třeba pro Jakuba z Karviny.
3: Co zára do věcí se přivrámu pro brachu, já tak ujdu něco od Bobbyho třeba.
2: Něco od Bobbyho, tak to může být třeba doleva, doprava, naprosto skvělá věc, zahrajem taky Jardovi.
4: No, zase, to opět, nikomu nic. Od Michailova. Hele, tobě, do studia, pak to bude synovcovi Lukášovi, jestli poslouchá, manželce Katce a pro všechny tadyhle zlečená Sázavu a okolí, kdo poslouchá.
2: Okej, tak zdravíme až na Sázavu, do Letče, tak samozřejmě Lukyho, no a Michailov, to je tady samozřejmě dobrý výběr. Do třetice to bude ještě Honza.
5: To maká, ale chtěl bych mu zkázat, ať maká prostě rychlejc, no. Že sice čtvrt na osm nebo půl sedmý, ale prostě ať maká rychlejc, no.
2: Prostě Jakub Trmal, ten se nesmí zastavit, ten týpek pracuje o Vánocích, na Velikonoce, na státní svátky, prostě 27-8, jak už to jednou říkal tady Honza, takže California Love nesmí chybět. Ale začneme hezky po pořadě a to Boy Blaze doleva doprava. Jaký další tracky budu hrát? To je na tobě, tak volej nebo posílej voiceovky.

0: s tebou Mára a ještě zhruba nějakých 15-20 minut budu hrát jenom podle tebe, tak se jdeme podívat na další pecky, co si tady vybíral třeba Jolly.
1: Čau, tady Jolly Trutnové, zdravej Krkonoše, prosím tě, zahrajeme tam Štejna 27, Pegas. Díky moc, Serus.
0: Serus, hele, tak z tohle alba jsem tady našel Maria, věřím, že ti to udělá taky radost. Zahraju ještě pro Juráška.
2: Ahoj, tady Juráš. Prosím tě, neměl bys tam Omen od Prodigy a bylo by to pro všechny usměvový holky. Tak ahoj.
0: Pro všechny usměvavý holky bude letit právě Prodigy. Zahraju taky ještě pro jedny prankstry a to je Franta a taky Vítek.
3: Mohli byste mi prosím zahrát jeden mašinka? Pro mýho kamaráda Vítka. Děkuju.
0: No nemáš záč, ale mě je ctí, že jsem byl vyprankovaný prostě. Já si myslím, že tohle to úplně k tomu patří, takže je mi ctí, beru to s pokorou. Jede mašinka teda, to by asi úplně neprošlo, to by mě tady ostatní spineři umlátili, ale co jsem vám tady dal je chaos, hej lidi, protože tam se třeba zpívá sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, takže kluci, věřím, že tady tu písničku taky znáte. Takže chaos ještě doplní playlist. Uvidíme, co ještě stihneme. Každopádně teďka Prodigy letí pro všechny usměvavé holky.

0: Snoop a hlavně producent tohoto tracku Pharrell Williams zakončují šestou hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Poslední track byl pro Jakuba a poslouchej ten vzkaz.
1: Všichni lidi, mějte se krásně, krásný den vám přeju, mějte plný štěstí v životě a mějte se krásně.
0: Týpkovi je 11 a prostě tady zandá takovouhle větu. Takže díky moc, Jakube, bohužel track pro Davida a pro jeho ségru nebo od Sáry No Cry Mama už dneska nestihnu. Každopádně ukládám si to na zítra a zítra vám ty tracky zahraju. Každopádně, co ještě dneska uslyšíš, je československý underground, ten tady startuje vždycky od 8, můžou se do něj zapojit začínající artist, buď to přes naše webovky, nebo vlastně jenom přes naše webovky a můžou se představit se svýma trackama, jako to udělal Rumi.

0: A obdivuju týpka, že prostě jsem přišel, dal live rap, to není vůbec nic jednoduchýho, takže jestli ti to třeba přijde špatný, tak frajer měl takovou odvahu sem prostě dojít. Ne každý má, takže Rumíka cením a můžeš si poslechnout i rozhovor s ním, to začíná od 8, další jeho tracky, jeho tvorbu a tak dále, vždycky od 8 večer tady ve středu. No a my se mrkneme na počasí, republikou prochází jedna bouřka, teďka je to akorát za Mladou Boleslaví, pokračuje to dál na sever, ještě od Varu směrem na sever. Do Prahy ještě dorazí jedna přeháňka, to hlavně večer, kolem 8 večer, teďka je to akorát před hranicema, takže určitě ještě počítej s deštěm, takže ideálně deštník sebou, pokud plánuješ nějaký večerní pofel. S tebou byl Mára a těším se na tebe zase zítra. Ahoj.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Dash Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin, Dash Dabou. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Dvě minuty a je 7 hodin, přesný čas a od 8 československý underground.
1: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: na Rádiu Spin.
1: Minulý týden vyhrál jakýsi týpek ve Středočeském kraji 187 milionů a řekl, že by nepřišel do práce, že by to neřekl známým a tak dál a tak dál. A mě to začalo trošku vrtat hlavou, jo. Takže mám takový jako nápad, pojďme si udělat kvíz. Tak, Dominiku, řekni mi, odkud jsi?
2: No, z Lipčice nad Vltavou.
1: Kde jsou z Lipčice?
2: Ve Středočeském kraji.
1: Aha, kdy jsi měl dovolenou?
2: No, minulý týden, že?
3: Já si myslím, že Dom nevyhrál, protože kdyby vyhrál, tak ti nezvedne ani telefon, to by si jenom volal a volaný účastník není dostupný. Já si myslím, že ten už by se v té práci nevokázal. Má stejnou holou řiť, jako my všichni ostatní, já mu dám miliony.
4: Tak jo. Určitě vyhrál, protože ten týden volná, on to nějak, že jo, ty jsi to říkal, že potřebuje řešit rodinnou situaci, no tak co je za důležitější jako rodinná situace, než se dobře poradit a rozmyslet, co s prachama?
5: Ale já bych to i přál, při nějaký pořádný barák na Lobečku, Romanový prdkula, který vypadá v Kralupe, ale já tam to dětství prožil taky. Když ti to přeju, nechtěl bys mi něco poslat?
1: Tak co, nechtěl bys mi něco poslat?
2: Hele, nechci. Školi zaplatím na daních, ty vole. Školi bude stát nový auto, nový barák v Kralupech, hrozný.
1: Miliony.
2: Miliony.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Underground. Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Rumík, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Kdyby se směl představit krátce posluchačům, kdo je Rumík?
1: Rumík je kluk z Prahy, co nikdy neměl moc peněz, celý život se snažil vydělávat, akorát občas ho trošku sundali jako prokrastinace a to, neměl chuť nic moc dělat a pak to trošku začal léčit nějakýma látkama, jako je tráva, a tam pomohla hodně s hlavou pak a toho posunula asi trošku jako dál, že je víc v klidu. Nemá takový problémy, jak sám se sebou, nebo s tím, kde a jak vydělat.
0: Jak bys si popsal hudbu, kterou tvoříš?
1: Je to čistě od srdce, to, co jde z hlavy, prostě napřímo na beat.
0: Pamatuješ si někdy moment, kdy jsi se poprvé setkal s rapem? Třeba kdo byl nějaký z prvních interpretů, jak českých, zahraničních?
1: Řekl bych buď Schizo, anebo Izomandias.
0: A zahraniční scéna u tebe nikdy nejela?
1: Jela, ale ne tolik, spíš ta česká, protože mě baví občas ty slovní hříčky a tady to, a to v té angličtině je tam taky, ale je to takový jiný a nejsou tam ty, není tam to ráčkování třeba se slovama.
0: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo ses k tomu dostal přes jiný žánry?
1: Původně jako dítě jsem hodně poslouchal rock, Kabáty a takhle, a pak se to postupem přesunulo k rapu, jak jsem začal chodit na základku a to. A brácha hodně poslouchal rap, takže hodně od bráchy asi.
0: Co byl pak ten moment, kdy jsi řekl, že taky sám zkusíš vytvořit nějaký track?
1: Vždycky jsem poslouchal písničky a tak, jak tam šly ty beaty, tak pak jsem si zpíval třeba na konci písničky, když tam už jako nikdo nehraje, nebo ze začátku těch prvních 30 sekund, co má třeba pétek a kdy tam prostě nic neříká, tak tam jsem si zpíval nějaký svoje věci a v autě vždycky, a pak také jezdím autem, nahrávám si to na mobil, co jako toto, a tak si říkám, hele, můžu někdy udělat písničku, jak jsem to zkusil.
0: Ty si tady už nějaký interprety zmínili, nějaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Ne.
0: Sleduješ československou scénu?
1: Sleduju.
0: Jak se vlastně díváš na to, jak tady teď ta československá scéna u nás vypadá?
1: Přijde mi, že to postupem let hodně uplynulo jenom k penězům, omamným látkám a sexu, jakoby. A líbí se mi třeba starý texty od MCG, kdy to má nějaký důvtip a člověk se zasměje, jako, nebo i od toho Schiza, kdy to je sice morbidní, ale najde si tam člověk nějaký ten svůj vtip, že je to tak absurdně morbidní, až je to vtipný, že jo, ty starý texty.
0: Ty jsi sám tady zmiňoval taky nějaký omamný látky, tak jak to používáš, nebo se snažíš používat ty ve své hudbě?
1: Já jenom to, co reálně jakoby nějak bych požil, nebo tohle z toho. Sám kokain neberu, tak nevím, proč bych o tom měl zpívat. Nikdy jsem ho ani neměl. Vždycky, když mi ho někdo nabít, tak jsem ho odmít. Radši si zapálím zelený a budu v pohodě.
0: Tak přesně, děti, neberte drogy. Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Rumík.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin.
3: Omlouváme se, ale budeme vám muset najít náhradu. Pán, co měl přijít, si zapomněl vzít ráno prášky na hlavu. A ten, co přijde, to bere jako kouřovou náhradu, takže má plnou hlavu nápadů. Jabadabadu!

0: Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Rumík. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Asi spíš jenom ta zábava zatím. To, že mě to jakoby baví, člověk má takový dobrý pocit a taky když jsme dodělali tu písničku a já jsem si to pak pustil a říkám si, to je fakt dobrý, to se dá poslouchat a není to o tom, kolik lidí to reálně si pustí, ale spíš o tom, jestli to baví toho člověka, co to vytvoří za mě.
0: Když se podíváme na tvoji tvorbu, jak vlastně vypadá tvůj proces tvorby? První píšeš text, první hledáš beat, jak to vlastně vypadá?
1: První hledám beat a do toho se tak nějak vžiju a pak už podle toho jde ten text.
0: Kde bereš nejčastěji beaty?
1: Něco si dotvoříme, něco si toto, ale někde to najdem na YouTube, třeba z Ameriky dělají free beaty a tam to podle toho dotváříme pak jenom v editoru.
0: Ty si tady mluvíš v množném čísle, tak máš kolem sebe nějakou crew, se kterou spolupracuješ?
1: Mám kamaráda, on hraje na ulici, hraje na kytaru, říká si Rainbow, mu říkáme už od základky, ale jinak je to Ferda a hraje na ulici, živí se tímhle s tím, má takový jako, je hodně punkovej na tenhle ten styl a s ním právě děláme tu hudbu, protože on ví líp ty akordy a tady to všechno a doladí tam pak i do pozadí nějaký další věci, já spíš ty texty.
0: Ty žádnou hudební průpravu nemáš? Všechno si byl jako samouk?
1: Jo.
0: Vy jste jenom dva?
1: Jsme jenom dva.
0: A jmenuje se i nějak ta vaše crew, nebo každý pracujete takhle jako zvlášť?
1: Každý pracujeme zvlášť spíš. On má svůj YouTube kanál Kick the Guitarist, tak tam si dělá písničky a spíš se jede na tý venku. Tam má kapelu, se kterou hrál na té ulici.
0: A na čem aktuálně pracuješ ty?
1: Teďka na písničce Lyrika.
0: A jedeš teď formu hlavně singlů, nebo připravuješ nějaký album, EPčko?
1: Všechno to dělám do jednoho alba, ono to postupně, to tam se dopřidá ještě další tracky, aby to nebylo album o dvou, třech trecích, což by bylo komický, ale abych tam byl aspoň 8 a celý album je poezie, prostě nějak o vnímání života a o tom, co se teďka děje. Jakoby.
0: Bude to tvoje první album nebo už máš za sebou nějaký ucelený takhle projekt?
1: Je to první album.
0: Jaký vlastně vnímáš rozdíl mezi albem a třeba EPčkem?
1: Moc ne. Já vyloženě spíš poslouchám třeba samostatně tracky ne z alba nebo tohle z toho. A jde mi spíš o to, jak ta hudba zní.
0: Spousta lidí mi tady říká, že muzikanti se chtějí věnovat hlavně hudbě, ale teď už bohužel jsou nucený dělat i spoustu věcí okolo toho, aby se ta hudba dostala mezi lidi. Tak pracuješ s tímhle nějak? Snažíš se nějak dělat reelska, propagovat to?
1: Jako jo, udělali jsme i reelska na ty písničky, aby to mělo nějaký navnazení, ale je to spíš už taková zábava navíc. Jako bych řekl, my jsme od dětství vždycky dělali nějaký videa, tohle to, tak to je takový 20 minut to člověku zabere, když už jakoby.
0: Máš za sebou už nějaký živý vystoupení?
1: Ne.
0: Takže vlastně nemáš ještě srovnání, jestli tě víc baví tvořit tu hudbu ve studiu nebo pak jí předávat na stage.
1: Tak to nemám srovnání a zatím mě baví hodně to tvořit v tom studiu.
0: A chystáš se na to i vystupovat živě?
1: Nepřemýšlel jsem nad tím vůbec. Jako když by se objevila nějaká příležitost, třeba to lidi jako poslouchalo, bavilo by to a chtěli by něco, byl by tam nějaký feedback, tak bych to i zkusil, ale zatím jsem to neplánoval nějak.
0: Ještě mi řekni, co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to je dobrý, to mě baví?
1: Asi smysl nějaký, jako těch textů, něco, aby to navazovalo, nebo ne navazovalo, ale spíš, aby to mělo hlavu a patu, nebylo by to jenom furt nějaká nedokončený v podstatě. Ale tak může to být i pro toho samostatného umělce dobrý, jako že on v tom vidí ten smysl. To, že ho nepochopí ostatní, už je jakoby věc další.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin.
4: Oh, ve znaku 05. Oh, generace Z. Oh, generace zmrdů.

0: naše heslo bylo, je i bude.
1: Československý underground. Radio Spin, Jirka a taky Rumík. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
2: Lyrika, máme to.

0: není to celý, ještě se to bude dodělávat, ale zatím se mi to líbí, tak to bych vám tady ukázal.
1: Ty tady během toho, co to říkáš, tak jsi vytáhnul tady ručně psaný text, to jsem tady ještě neměl, zatím všichni to tahají na mobilech, jedeš pořád takhle old school?
0: Jo, ono to má, je to takový lepší, nechce se mi to ťukat do telefonu a když si to člověk napíše, tak se to do té hlavy zapíše i o něco líp za mě.
1: OK, to já oceňuju, tak jdeme na to.
0: Můžeme. Fucking druga. Charge it, Tony, you fucking druga. You fucking druga. You fucking druga. You fucking druga. Tady to je lirika od Brumíka, teda od Brumíka. I was out for fucking 4 days. Nah, you were out for 11 days, you fucking drugo. So, who's up for fucking hallucination then? I told you not to eat the trigger snipper until we were on the roller coaster, you fucking drug addict. No! The fuck's a V-hail resuscitation? You see the spider, mate? A právě posloucháš Radio Spin. Like a... Hlava hraje si s lirikou, plíce zahulný trávou jsou tak hlava, jeden na 180 jak stříbrnej bavorák, černo-černou tmou, tak hlava hraje si s lirikou plnou tý holky, hnědovlasí, zatahám si ji za vlasy, oči

0: Tohle byl Rumík v pořadu Československý underground. Jak tě vlastně můžou posluchači najít?
1: Můžou mě najít na Instagramu nebo na YouTube pod názvem Rumík Music Official.
0: Takže to určitě čekujte, jestli máš teď ještě pro posluchače nějaký poslední slova, tak teď je ten ideální čas.
1: Užívejte, nestresujte, peníze budou, auta budou, kámoši budou a když máte nějaký těžký období a někde vám leží kamarád, tak jeďte za ním. Nemyslete na to, že jdete do práce nebo něco, serte na práci, jeďte za ním.
0: Tak díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na

0: Rádio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě

a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje?

0: Čau, tady Adam Myšík a posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.

0: na Rádiu Spin.
1: Minulý týden vyhrál jakýsi týpek ve Středočeském kraji 187 milionů a řekl, že by nepřišel do práce, že by to neřekl známým a tak dál a tak dál. A mě to začalo trošku vrtat hlavou, jo. Takže mám takový jako nápad, pojďme si udělat kvíz. Tak, Dominiku, řekni mi, odkud jsi?
2: No, z Lipčic nad Vltavou.
1: Kde jsou z Lipčice?
2: Ve Středočeském kraji.
1: Aha. Kdy jsi měl dovolenou?
2: No, minulý týden, že?
3: Já si myslím, že Dom nevyhrál, protože kdyby vyhrál, tak ti nezvedne ani telefon. To by si jenom volal a volaný účastník není dostupný. Já si myslím, že ten už by se v té práci nevokázal. Má stejnou holou řiť, jako my všichni ostatní. Já mu dám miliony.
4: Tak jo. Určitě vyhrál, protože ten týden volná, on to nějak, že jo, ty jsi to říkal, že potřebuje řešit rodinnou situaci, no tak co je za důležitější, jak to rodinná situace, než se dobře poradit a rozmyslet, co s prachama?
5: No, ale já bych to i přál, už nějaký pořádný barák na Lobečku, Romanový prkul, jak to je v rámce, ale já tam to dětství prožil taky. Když ti to přeju, nechtěl bys mi něco poslat?
1: Tak co, nechtěl bys mi něco poslat?
2: Hele, nechci. Škoda, zaplatím na daních, ty vole. Škoda, bude stát nový auto, nový barák v Kralupech. Hrozný.
1: Miliony.
2: Miliony.
6: Vypracám.

chytadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Underground. Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Rumík, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Kdybyš se směl představit krátce posluchačům, kdo je Rumík?
1: Rumík je kluk z Prahy, co nikdy neměl moc peněz, celý život se snažil vydělávat, akorát občas ho trošku sundali jako prokrastinace a to, neměl chuť nic moc dělat a pak to trošku začal léčit nějakýma látkama, jako je tráva, a tam pomohla hodně s hlavou pak a toho posunula asi trošku jako dál, že je víc v klidu. Nemá takový problémy, jak sám se sebou, nebo s tím, kde a jak vydělat.
0: Jak bys si popsal hudbu, kterou tvoříš?
1: Je to čistě od srdce, to, co jde z hlavy, prostě napřímo na beat.
0: Pamatuješ si někdy moment, kdy jsi se poprvé setkal s rapem? Třeba kdo byl nějaký z prvních interpretů, jak českých, zahraničních?
1: Řekl bych buď Schizo, anebo Izomandias.
0: A zahraniční scéna u tebe nikdy nejela?
1: Jela, ale ne tolik, spíš ta česká, protože mě baví občas ty slovní hříčky a tady to, a to v té angličtině je tam taky, ale je to takový jiný a nejsou tam ty, není tam to ráčkování třeba se slovama.
0: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo ses k tomu dostal přes jiný žánry?
1: Původně jako dítě jsem hodně poslouchal rock, Kabáty a takhle, a pak se to postupem přesunulo k rapu, jak jsem začal chodit na základku a to. A brácha hodně poslouchal rap, takže hodně od bráchy asi.
0: Co byl pak ten moment, kdy jsi řekl, že taky sám zkusíš vytvořit nějaký track?
1: Vždycky jsem poslouchal písničky a tak, jak tam šly ty beaty, tak pak jsem si zpíval třeba na konci písničky, když tam už jako nikdo nehraje, nebo ze začátku těch prvních 30 sekund, co má třeba pétek a kdy tam prostě nic neříká, tak tam jsem si zpíval nějaký svoje věci a v autě vždycky, a pak také jezdím autem, nahrávám si to na mobil, co jako toto, a tak si říkám, hele, můžu někdy udělat písničku, jak jsem to zkusil.
0: Ty si tady už nějaký interprety zmínili, nějaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Ne.
0: Sleduješ československou scénu?
1: Sleduju.
0: Jak se vlastně díváš na to, jak tady teď ta československá scéna u nás vypadá?
1: Přijde mi, že to postupem let hodně uplynulo jenom k penězům, omamným látkám a sexu, jakoby. A líbí se mi třeba starý texty od MCG, kdy to má nějaký důvtip a člověk se zasměje, jako, nebo i od toho Schiza, kdy to je sice morbidní, ale najde si tam člověk nějaký ten svůj vtip, že je to tak absurdně morbidní, až je to vtipný, že jo, ty starý texty.
0: Ty jsi sám tady zmiňoval taky nějaký omamný látky, tak jak to používáš, nebo se snažíš používat ty ve své hudbě?
1: Já jenom to, co reálně jakoby nějak bych požil, nebo tohle z toho. Sám kokain neberu, tak nevím, proč bych o tom měl zpívat. Nikdy jsem ho ani neměl. Vždycky, když mi ho někdo nabít, tak jsem ho odmít. Radši si zapálím zelený a budu v pohodě.
0: Tak přesně, děti, neberte drogy. Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je Rumík. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Asi spíš jenom ta zábava zatím. To, že mě to jakoby baví, člověk má takový dobrý pocit, a taky když jsme dodělali tu písničku a já jsem si to pak pustil a říkám si, to je fakt dobrý, to se dá poslouchat, a není to o tom, kolik lidí to reálně si pustí, ale spíš o tom, jestli to baví toho člověka, co to vytvoří.
0: Když se podíváme na tvoji tvorbu, jak vlastně vypadá tvůj proces tvorby? První píšeš text, první hledáš beat, jak to vlastně vypadá?
1: První hledám beat a do toho se tak nějak vžiju a pak už podle toho jde ten text.
0: Kde bereš nejčastěji beaty?
1: Něco si dotvoříme, něco si toto, ale někde to najdem na YouTube, třeba z Ameriky dělají free beaty a tam to podle toho dotváříme pak jenom v editoru.
0: Ty si tady mluvíš v množném čísle, tak máš kolem sebe nějakou crew, se kterou spolupracuješ?
1: Mám kamaráda, on hraje na ulici, hraje na kytaru, říká si Rainbow, mu říkáme už od základky, ale jinak je to Ferda. A hraje na ulici, živí se tímhle s tím, má takový jako, je hodně punkovej na tenhle ten styl a s ním právě děláme tu hudbu, protože on ví líp ty akordy a tady to všech,

0: Vy jste jenom dva?
1: Jsme jenom dva.
0: A jmenuje se i nějak ta vaše crew, nebo každý pracujete takhle jako zvlášť?
1: Každý pracujeme zvlášť spíš. On má svůj YouTube kanál Kick the Guitarist, tak tam si dělá písničky a spíš se jede na té venku. Tam má kapelu, se kterou hrál na té ulici.
0: A na čem aktuálně pracuješ ty?
1: Teďka na písničce Lyrica.
0: A jedeš teď formu hlavně singlů, nebo připravuješ nějaký album, EPčko?
1: Všechno to dělám do jednoho alba. Ono to postupně, to tam se dopřidá ještě další tracky, aby to nebylo album o dvou, třech trecích, což by bylo komický, ale abych tam byl aspoň 8. A celý album je poezie, prostě nějak o vnímání života a o tom, co se teďka děje. Jakoby.
0: Bude to tvoje první album, nebo už máš za sebou nějaký ucelený takhle projekt?
1: Je to první album.
0: Jaký vlastně vnímáš rozdíl mezi albem a třeba EPčkem?
1: Moc ne. Já vyloženě spíš poslouchám třeba samostatně tracky ne z alba nebo tohle z toho. A jde mi spíš o to, jak ta hudba zní.
0: Spousta lidí mi tady říká, že muzikanti se chtějí věnovat hlavně hudbě, ale teď už bohužel jsou nucený dělat i spoustu věcí okolo toho, aby se ta hudba dostala mezi lidi. Tak pracuješ s tímhle nějak? Snažíš se nějak dělat reelska, propagovat to?
1: Jako jo, udělali jsme i reelska na ty písničky, aby to mělo nějaký navnazení, ale je to spíš už taková zábava navíc. Jak bych řekl, my jsme od dětství vždycky dělali nějaký videa, tohle to, tak to je takový 20 minut to člověku zabere, když už jakoby.
0: Máš za sebou už nějaký živý vystoupení?
1: Ne.
0: Takže vlastně nemáš ještě srovnání, jestli tě víc baví tvořit tu hudbu ve studiu, nebo pak ji předávat na stage?
1: Tak to nemám srovnání a zatím mě baví hodně to tvořit v tom studiu.
0: A chystáš se na to i vystupovat živě?
1: Nepřemýšlel jsem nad tím vůbec. Jako když by se objevila nějaká příležitost, třeba to lidi jako poslouchalo, bavilo by to a chtěli by něco, byl by tam nějaký feedback, tak bych to i zkusil, ale zatím jsem to neplánoval nějak.
0: Ještě mi řekni, co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Co rapovej track musí mít, aby si řekl, jo, to je dobrý, to mě baví?
1: Asi smysl.

0: tom vidí ten smysl. To, že ho nepochopí ostatní, už je jakoby věc další.
1: Radio Spin, Jirka a taky Rumík. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
0: Lyrika, máme to teďka ještě předpřipravený, jakoby není to hotový úplně a vyjde to teďka někdy, jakmile se bude vydávat tady to. Takže není to celý, ještě se to bude dodělávat, ale zatím se mi to líbí, tak to bych vám tady ukázal.
1: Ty tady během toho, co to říkáš, tak jsi vytáhnul tady ručně psaný text, to jsem tady ještě neměl, zatím všichni to tahají na mobilech. Jedeš pořád takhle old school?
0: Jo, ono to má, je to takový lepší, nechce se mi to ťukat do telefonu a když si to člověk napíše, tak se to do té hlavy zapíše i o něco líp za mě.
1: OK, to já oceňuju, tak jdeme na to?
0: Můžeme. Fucking droga, charge it Tony, you fucking droga, you fucking droga, you fucking droga, you fucking droga. Tady to je lyrika od Brumíka, teda od Rumíka. I was out for fucking 4 days. Nah, you were out for 11 days, you fucking drugger. So, who's up for fucking hallucination, man? I told you not to eat the triple snipper until we were on the roller coaster, you fucking drug addict. No! The fuck's a V-hail resuscitation? You see the spider, mate? A právě posloucháš Radio Spin. Like a... Hlava hraje si s lirikou, plíce zahulený trávou, jsou tak hlava 1 na 180, jak stříbrnej bavorák, černo-černou tmou, tak

0: Tohle byl Rumík v pořadu Československý underground. Jak tě vlastně můžou posluchači najít?
1: Můžu mě najít na Instagramu nebo na YouTube pod názvem Rumík Music Official.
0: Takže to určitě čekujte, jestli máš teď ještě pro posluchače nějaký poslední slova, tak teď je ten ideální čas.
1: Užívejte, nestresujte, peníze budou, auta budou, kámoši budou a když máte nějaký těžký období a někde vám leží kamarád, tak jeďte za ním, nemyslete na to, že jdete do práce nebo něco, serte na práci, jeďte za ním.
0: Tak díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin. Hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer na

0: prachy jsou levý. Přetřeví táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to.
2: Já to předražíme.
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co?
2: Ale
3: dražba na parku.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Minulý týden vyhrál jakýsi týpek ve Středočeském kraji 187 milionů a řekl, že by nepřišel do práce, že by to neřekl známým a tak dál a tak dál. A mě to začalo trošku vrtat hlavou, jo. Takže mám takový jako nápad, pojďme si udělat kvíz. Tak, Dominiku, řekni mi, odkud jsi?
2: No, z Lipčic nad Vltavou.
1: Kde jsou z Lipčice?
2: Ve Středočeském kraji.
1: Aha. Kdy jsi měl dovolenou?
2: No, minulý týden, že?
3: Já si myslím, že Dom nevyhrál, protože kdyby vyhrál, tak ti nezvedne ani telefon, to by si jenom volal a volaný účastník není dostupný. Já si myslím, že ten už by se v té práci neokázal. Má stejnou holou řiť, jako my všichni ostatní. Já mu dám miliony.
4: Tak jo. Určitě vyhrál, protože ten týden volná, on to nějak, že jo, ty jsi to říkal, že potřebuje řešit rodinnou situaci, no tak co je za důležitější, jak rodinná situace, než se dobře poradit a rozmyslet, co s prachama?
5: Ale já bych ti to i přál, už nějaký pořádný barák na Lobečku, Romanový prdkul, ať to je to ale já tam to dětství prožil taky. Když ti to přeju, nechtěl bys mi něco poslat?
1: Tak co, nechtěl bys mi něco poslat?
2: Hele, nechci. Školi zaplatím na daních, ty vole. Školi bude stát nový auto, nový barák v Kralupech. Hrozný.
1: Miliony.
2: Miliony.

0: Ulice.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat. Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak oba dva.